0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
7: Kudy?
6: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
8: Světla?
9: Svítí.
8: Stěrače?
9: Stírají, to snad vidíš, ne?
8: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
9: A proč si ho nevyměníš?
8: Poradím.
10: Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
8: Klaxon!
9: Traubí!
11: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž.

0: ktorá sa časem zviečila, podkroví, ktoré vzniklo, tak nejak postupne. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno. Hit Rádio City Brno.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-shop.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio City Brno.
1: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
2: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz

0: teď nově BPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop bpn-shop.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.bpn-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka bpn-shop.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají. To snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: školu, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafíčkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
3: Světla?
4: Svítí!
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
10: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovol.ei2026.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, blíží se 7. hodina a také první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos z nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může v praxi přesáhnout 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3% a poptávka po nich zůstává stále silná. Francouzské děti mladších 15 let mohou zatím dál používat sociální sítě. Ústavní rada zrušila zákaz, který měl začít platit od září, protože by podle ní nepřiměřeně zasahoval do svobody projevu a soukromí. Zpochybnila také způsob ověřování věku uživatelů. Prezident Emmanuel Macron proto nařídil přepracování návrhu zákona. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24.11, čímž opět vylepšil český národní rekord. O zhruba 20 minut později nastoupil čerstvý evropský šampion i do smíšené štafety na 4x100 metrů, kde spolu s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou obsadil ve finále krásné 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Centrum Jihomoravské metropole ožilo brněnskými hody. Až do neděle obsadili náměstí Svobody a lákají na stavění máje, slavnostní průvod krojovaných stárků a chas, moravskou besedu i hodovou zábavu s dechovou hudbou. Do oslav se zapojilo 23 brněnských městských částí. Jde o úspěšný projekt participativního rozpočtu. Z Brna Jitka Valášková.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Sobota nabídne jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě užívejte příjemných teplot, protože odpolední maxima dosáhnou až na 36 stupňů Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Weekend
8: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno.
5: Krásné ráno.
10: Konečně jsme tady spolu, Fittipaldi. Kde jsi byl tak dlouho?
5: Musel jsem si chvíli odpočinout, abych se na tebe a posluchače zase mohl o to více těšit.
10: Já tě praštím. Každopádně hezké dobré ráno s vámi, Lea a Filip, 3 minutky po 7. No konečně jsme tady spolu. Normálně jsi mi chyběl, chápeš to?
5: Pak jo, tak to je hezký.
10: Neměla bych to říkat
5: takhle. Je vidět, že to šéf teda poskládal dobře tu dvojici, chvíli to trvalo, ale nakonec.
10: Já ho zabiju. Hezký. Tak hezké ráno, kamarádi, startujeme právě teď nejlepší víkend českého éteru. Jdeme na to, ne? Miley Cyrus za vámi letí.
8: Hit Radio City Brno.

0: ráno, jdeme slavit, Česká republiko, protože není lepší čas na slavení než sobota ráno. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů, znak a slaví životní úspěch. Gratulace veliká, já bych řekla, že ten kluk ten bazén zaplave možná rychleji, než já stihnu vůbec přeskočit kaluž. Filipe, co ty?
1: No já to možná ani nedoplavu ten jeden bazén tam a zpátky. Takhle, mimochodem řekněte si i vy nahlas, i ty, jak je to třeba dlouho, co jsi zkoušel vůbec jako celou tu dílku bazénu zaplavat? Protože někdo chodí pravidelně běhat ano. i plavat, ale já třeba jsem to zkoušel tak před půl rokem, těch 50 metrů, tuším, že má ten bazén a jako tam a zpátky jenom v lehoučkém tempu a člověk, jak není zvyklý, tak si řekne, to je 100 metrů a já už nemůžu vlastně.
0: A přitom se říká, že plavání je jedna z nejlepších aktivit pro naše tělo a já se odhodlávám plavat jít strašně dlouho, jenže všude jsou takový ty pidi-midi bazény.

hezky žil. To bys jich mohl dělat tak 300, aby si měl prostě fakt něco naplaváno. A chci chodit plavat, no, je to hezký na postavu, posílíš tím svalstvo, příjemné s užitečným, děláš něco pro zdraví. Každopádně zatím, co ostatní ve finále tuhli, tak on prostě zařadil takovou tu vyšší rychlostní stupeň rychlosti svojí a všichni koukali, jak tam vlastně ten knedla plave, no. Je to taková inspirace i pro nás všechny, co možná vzdáváme fitko po 10 minutách na páse. Andrew.

0: Hezké dobré ráno, 8:02 s vámi Lea s Filipem. Doufám, že se vám parádně vstává. Pojďme se podívat, čím je 15. srpen 2026 významný. Nejenom to, že vlastně za 14 dní už jste jde do školy. Rodičové budou mít radost, že jo, od studentů.
1: No, už kupuju sešity, tušky. Já jsem to viděl, teď jsem byl v hypermarketu včera.
0: A to je drahá paráda.
1: Jo, teď už to tam házeli, že jo, ale teď jsem se díval, jako, že třeba aktovka, nebo prostě, nevím, jestli se to nosí, jo, asi ty hodně mladý, jo, tak třeba přes 1000 korun, to je taková aktovka, kde jsou nějaký symboly.
0: No, je to tak, každopádně, nejenom to, že tady za 14 dní nám začne škola, tak taky Ben Affleck slaví 54 let, nebo Joe Jonas, Jonas Brothers 37, a taky je den energy drinku, drinku, co je drink?
1: Už jsou to takový energy drinky.
0: Drinku jsem chtěla říct.
1: A já mám narozeniny dneska ještě.
0: Ale ty jsi měl už narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak je den objevu, tak já jsem ráda, že se tady konečně objevil po nějaký té pauze.
1: Tak přeci
0: a taky den relaxace, tak prosím vás, ten relax si dopřávejte, kdykoliv to pocítíte, že nejste OK, tak prostě relaxujte, odpočívejte. A pokud možno samozřejmě s Hitrádiem a naším playlistem. Za chviličku Eva Farná, Miraj nebo Lucien co Don Omar, typický letní song.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Užijte si v Brně pestré chutě daleké Asie, které se proplétají celosvětovým trendem fusionu. Restaurace Sojší. Místo, kde vás obklopí fantastická gastronomie, usazená do elegantního prostředí. V Sojší si neobjednáváte jídlo, ale zážitek, který před vámi vytvoří naši šéfkuchaři v otevřené kuchyni. Sojší. Chcete ohromit známé? Překvapit rodinu? Vezměte je na víkendový brunch, obědové meníčko nebo nezapomenutelnou večeři do nové restaurace Sojší v Brně Líšni. Rezervujte si váš stůl na sojši.cz.
6: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivec Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
8: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Geronimo. My se jdeme podívat na ranní update.
1: Ranní update.
2: Pojďme se mrknout, co je nového. Jedno americké muzeum zdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 700 000 korun. No a pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10, tedy nějakých 250 korun. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatků, takže je to i celé jeho ta částka.
0: Gratulace.
2: 71 milionů korun.
0: A proč nedá nic nám dvěma a našim posluchačům?
2: Protože nás neposlouchá, jinak by nám milion poslal.
0: Pojďme vstávat se skvělou muzikou. Co takhle devadesátky? DJ Bobo, everybody! Tak já vám všem, nám všem, přeju krásné dobré ráno, sobota 15. srpen, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip a vy naši úžasní posluchači. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a teď už DJ Bobo na plný pecky.

0: Vibirexa, Faithless a vaše zprávy. Píšete nám, ahojky, vstáváme, jsme v Chebu na krajince, jdeme s Hafem na procházku. Děkujeme za zprávu, tady taky Honza, ahoj, z hůru jsem od 3:30, o 4 u rádia v busu, hezký den, tak asi řidič autobusu. Další zpráva nám tady přišla od Martiny. Ahoj Leonko, právě u nás probíhá keltská noc, na kterou nemůžu, protože Vánoce se blíží a já musím malovat. To nechápu. No, Vánoce se blíží a já musím malovat. A počkej, a kdo by po probdělé noci pracoval, takže poslouchám vás a užívám si pěkné ráno, hezký den Martina. Martinko, napiš nám ještě, co maluješ, nebo kde maluješ, koho maluješ.
1: Mě tam spíš nejvíc zaujalo to slovo Vánoce a jsem se kouknul do pravého dolního rohu na počítač.
0: No, za 4 měsíce?
1: A je to 4 měsíce a 9 dní.
0: 4.
1: To je jedno, já mluvím normálně pražsky, že jo? 4 měsíce.
0: No jo, Vánočky tady budou, já se těším, protože pro mě je to hlavní sezóna, tak pojďme si ale užívat ještě toho léta, aspoň chviličku, jo?
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
6: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na Špilberk se vrací Tábor pod Hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.

0: Rádio.
1: Zlepší si náladu.
0: Zlepší si náladu.
2: Já jsem s Marcelou a Martou.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je již pod kontrolou, uvedl v pátek podvečer šéf chorvatských hasičů Slavko Tucaković. Kvůli rozsáhlému požáru, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno přes 2000 lidí, a to včetně asi 300 českých turistů. A pojďme také na sport. Velice zajímavé až pikantní angažmá je úspěšně dotaženo. Příchod 22-letého křídelníka na Letenou je oficiálně potvrzen. Fotbalisty Sparty posílí Matěj Jurásek, který dřív působil ve Slávii. Z druholigového anglického Norwiche přichází na roční hostování. Součástí dohody je opce na případný přestup. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Před 380 lety se pokusila švédská vojska dobít Brno. A tuto významnou událost připomíná i letos městská slavnost Den Brna, která do neděle ovládla centrum města, ale také Špilberk a Kraví horu. Těšte se na bitevní ukázku, pochod městem, ale i na speciální kostýmované prohlídky pod zemí. Z Brna Jitka Valášková.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
5: Kdo čekal opět na krásné a tropické počasí, tak se dnes dočká. Bude jasno až polojasno, odpolední maxima až na 36 stupních Celsia.
8: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Weekend
8: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Dobré ráno!
5: Tak to jsme chtěli svadit, jeden řekl dobré a druhý krásné, ale to nevadí.
10: De facto to znamená to samé. Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi. Pokračujeme dál, Robin Schulz, Erik Sirola, nebo Erika Sirola. To jsem neřekla, ach jo, víte co, pojďme radši hrát, teď už Housier.
8: Hit Radio City Brno.

0: Erika Sirola, Robin Schulz, Speechless, právě teď 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno. No a já vám všem řeknu takové jedno číslo, po kterém už nikdy nepodáte ruku cizímu člověku s klidem v duši. Po toalete si totiž ruce myje pouze 71% Čechů.
1: A? Jenom? Aha. Takže počkej, 29% nemá umytou ruku, jo? Takže ty uděláš takový to, čau kámo, takhle si s ním plácneš a pak dostal jsem chuť na hranolky z mekáče.
0: Fuj, to je prostě, já nevím, nejhorší na tom je, že právě ti lidé se pak dotýkají těch klik, madel v tramvaji a pak vám prostě přesně, jak říkáš, podají ruku na schůzce. Podle mě jsou to ti i sami lidé, kteří, já nevím, v nákupních marketech promačkávají všech 10 rohlíků, aby zjistili, než si jeden vezmou. Všechno ohmataj, osahaj. Možná bychom měli zavést i takové ty povinné kontroly u dveří jako v mateřské školce, že jo? Kdo si nemije ruce na veřejných záchodcích, měl by mít povinnost nosit na čele nálepku s varováním, nebo nevím, jak tomu zabránit.
1: No ale víš, co je strašně, ještě víš, že já jsem taky analytik, jo? Ale představ si tady, měli bychom společné toalety, já půjdu před tebou, neumyju si ruku, to znamená šáhnu na tu kliku tou neumytou ruku a ty si potom sice ty ruce umyješ, ale sáhneš tak na tu kliku po mně, takže tam ty bacily máš stejně. To je nejhorší.
0: Ty máš nějaký bacily.
1: No, kdybych si neumyl ruce, samozřejmě,
0: ne,
1: tak,
0: já vím,
1: takže
0: jak to myslíš.
1: Já to budu otvírat ode dneška loktem takhle.
0: Ale mně se třeba stalo, a není to tak dlouho, nedávno jsme byli na benzínce, přede mnou paní, že jo, šli jsme obě na záchod, teď jsme se setkali u toho umyvadla, já si ruce umyla, ona ne. A teď jsme vyšli z té toalety a ona šla k pokladně a začala si prostě strkat prsty do pusy. Z ničeho nic, prostě nevím, něco si vytahovat z jazyka, na jazyku něco měla, nevím. A já normálně nahlas řekla, byla tam se mnou moje kamarádka Janička, ne, řekla jsem, tak paní si nemeje ruce, no, tak pak ruce do pusy, se na mě tak podívala, no, to víš, že jí bylo stydno, že jo, ale opravdu se to děje, tak dejte vědět, jak to mají naši posluchači. Mejete si na toaletách ruce nebo ne?
1: Jste
0: 71%
1: nebo ne?
0: Filipe, 71% Čechů si je myje, ten zbytek ne. Já jsem žerevá, co nám přijde. 777937777.

0: Krásné dobré ráno, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hit Radio, Instagram, Facebook, protože pro vás toho chystáme opravdu spousty i z takové té naší rádiové backstage, jak se říká. No a sociální sítě v 21. století vládnou světu, co si budem. Tak budeme rádi, když budeme spolu i tam. Za chviličku Lady Gaga, Abrakadabra a nebo spousty další skvělý muziky.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
4: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
5: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
6: Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovolleyi2026.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrá Lady Gaga, práve Gaga, práve teď Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: 36-letý Ince v letadle ve výšce 9100 metrů sápal na nouzový východ a chtěl jej otevřít. Cestující strojení mířícího z malajského Kuala Lumpuru do indického Kočinu prožívali hororové chvilky, než se agresivního pasažéra podařilo spacifikovat. Plzeňská zoologická zahrada slaví úspěch a poprvé ve své novodobé historii si tam narodila mláďata nosálů bělohubých. A navíc jsou to hned trojčata. Na svět přišla sice už 22. června, zoo však informaci zveřejnila až teď. V České knize rekordů budou zapsáni dva parťáci, Michal Merganič a Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažeru. Střídali se po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Po celou dobu je podporovala rodina a kolegové. Nejvíce je prý nakopla palačinka s nutelou, to je zajímavý, co?
0: Palačinka s nutelou, to bych si dala.
2: Já taky, ale to veslování už úplně ne. 24 hodin, chlapi, klobouk dolů.
0: Where do you go, no mercy, a taky Linkin Park. Hezké dobré sobotní ráno.

0: Joe Budden, Linkin Park, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno, za pár minutek 8:45. A to znamená, že po 9. hodině se tady bude Filipku roztáčet, co?
1: Narozeninová ruleta.
0: Ano, máme tam opět další nezapomenutelný zážitek a tentokrát takový relaxační. Od hlavy, od kořínku vlasů až po konečky prstů, nechtů na nohou. Takže si užijete určitě nádherný výstřel do vesmíru, jak se říká. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je ideální pro vás. Po 9. hodině jdeme na to, zapište si číslo 800 937 937 a potom už stačí jenom zavolat.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdraví.

0: Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Vinohraní, vinohraní.
5: Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Finanční domy reagují u spořících účtů na červnové zvýšení základních úrokových sazeb centrální bankou a zatím spíše jen mírně. K úpravě směrem nahoru sáhly jen některé z nich. I tak se ale lze vyšplat i na více než 4,2% ročně. Většinou je to ale podmíněno řadou podmínek, které bývají poměrně tvrdé. A někdy se nejvyšší sazby vztahují dokonce jen na nové klienty. A pojďme také na fotbal. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Od 17 hodin v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Bítovská hradní pouť už po 13. láká na oblíbený pohádkový hrad na Znojemsku. Na programu je i letos historický řemeslný jarmark, vystoupení komediantů na káře, žonglerská dílna na hlavním nádvoří nebo speciální prohlídky. V neděli je na Bítově v nabídce i prohlídka zdarma z Brna Jitka Valášková.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: Sobota nabídne jasno až polojasno. Užít si taky můžete tropických teplot, protože v týdnu se ochladí, a to konkrétně od pondělí. Dnes ale maxima až na 36 stupních Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
13: A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
14: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta se těší na někoho z vás a je tam příjemný, nezapomenutelný, relaxační zážitek. Do té doby Zara Larsson nebo Liam Payne, Rita Ora právě teď.
15: Hit Radio City Brno.

0: Zara Larsson, Hit Radio s vámi 9 hodin 9 minut. Startuje poslední čtvrtina prázdnin, to už jsme si dneska říkali, protože právě teď, dneska nastává ten zlomový moment, kdy se z letního klidu stává taková, jak bych to nazvala, olympijská disciplína v dohánění různých nezapomenutelných zážitků. To znamená, že dopoledne si užíváte kávy na terásce, odpoledne vás polije studený pot, když v supermarketu uvidíte regál s penály a takovýma těma školníma potřebama, to tady zmiňoval vlastně i Filda, že už to je v těch velkých supermarketech, takže já nevím, upřímně, nejdůležitější na dnešku není to, co končí, ale to, co nám prostě, přátelé, ještě zbývá. Máme před sebou zhruba, Filipe, ty jsi taková kalkulačka, 500 hodin času do konce prázdnin.
1: No kolik to je? 15 dní, no? Tak 15x24, no, tak to se mi nechce počítat teď úplně.
0: No, takže ale máme před sebou zhruba 500-600 hodin času, který můžeme buď proplýtvat přemýšlením o práci, o škole, co bude, nebude, anebo ho prostě prožít. Takže já si teď tady veřejně dávám závazek, jo? Dávám si závazek, žádné nákupy školních pomůcek až do posledního srpnového víkendu. A taky tenhle čas prostě patří nám, ne papírnictví a stresu z toho, co prostě přijde v září. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi, klídeček, je to jako neděle večer, který má ale 17 dní, jo? Takže ještě pohodička, užívejte si léta a žádný stres. A k tomu skvělá muzika, jako teď.

0: Co takhle masáž, relaxační, od hlavy až k patě? To tady dneska máme v rámci narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď. A my se těšíme s Fildou, komu z vás dneska uděláme radost a taky jakou píseň si dneska podle datumu narození vašeho oslavence vyberete. Takže volejte a my posíláme skvělý hity Divokej Bill, Pocit, Artemas a nebo taky Pink.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul. CZ. Prostor bez limitů.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yes,
13: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přetkal.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, tady Hanka z Kostelce u Jihlavy.
0: Ahoj, Haničko z Kostelce u Jihlavy, doufám, že se máš krásně. Jaké jsou plány teďko na léto, na dnešek, na zítra?
1: Na dnešek máme akci hlídání security v Dačicích na Amos Fest.
0: Jasně, bude horko.
1: Bude horko, ano.
0: Potřeba se vybavit a dodržovat pitný režim. A prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Včera měla dcera Kristýnka narozeniny 15.
0: Ježíš, to je krásný, taková první pomyslná hranice té dospělosti. Takže gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře. Tak my potřebujeme to datum.
1: 2011.
0: Datum?
1: 14. srpna.
0: Už to tady mám, to je stejně stará jako můj syn, to je taky rok 2011. Tak já už to tady zadávám a jdeme na pravidla. Hani, zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 14.8. a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. A na tobě to bude, aby jsme společně jeden ten hit vybrali pro tvou dceru Kristýnku, která oslavila včera 15. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme na to.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, jo?
1: Ano.
0: Tak začínáme právě teď. Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Tak to půjdem dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Ta se líbí i mně, tak asi necháme tuhle.
0: Dobře, takže necháme tuhle, jo? Stojíš
1: ano,
0: si za tím?
1: Stojím.
0: Dobře. Tak teď máš ten správný okamžik, aby si mohla sdělit Kristýnce cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: No já bych jí chtěla hlavně znova popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, hlavně zdravíčko, lásku ze všech stran, ona si ji zaslouží. A vstup do nové školy, ať se zadaří.
0: A co jde studovat?
1: Manažerskou akademii.
0: Krásný, tak gratulujeme, posíláme velké pozdravy, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky. Zdraví je samozřejmě to nejdůležitější. No a aby toho nebylo málo, holky, tak to tak vypadá, že si budete muset udělat výlet do Prahy, protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek. Asijská masáž v Praze.
1: Výborně.
0: Takže šup, sednout do autíčka nebo na vlak a udělat si krásný výlet do naší metropole a zároveň příjemně s užitečným odpočinout, vypnout, relaxovat. Tak nám taky vydrž na telefonu, Hani, ať víme, kam to poslat. No a Phila Collinse, Another Day in Paradise posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Ty taky, krásný den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a nebojte, zítra taky bude narozeninová ruleta. Můžete se mrknout na firma na zážitky.cz, co tam všechno nabízí. My tady pro vás zase něco budeme mít.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne David Guetta a She Wolf. Doufám, že vám to udělalo radost. A mám pro vás další takovou zprávu, která není tak velmi častá, ale vzhledem k tomu, že opět máme v éteru váš oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, který přijde po 11. hodině, kdy mají být oficiálně hity na přání k vaření, tak jsme se rozhodli se šéfem, že vám samozřejmě ty hity na přání nevezmeme, ale budeme je hrát dneska o hodinku dříve. To znamená jediné pro vás na 777-937-777 právě teď pište, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a já se vám to pokusím splnit, protože je pravda, že těch přáníček chodí opravdu hodně, ale snažíme se vyhovět vám co nejvíce, když se třeba hity opakují a tak podobně, nebo když někdo chcete popřát někomu skrz éter, nebo říct jenom to, že ho máte rádi, protože to je strašně hezký a měli bychom si to říkat velmi často, kdykoliv to cítíte. To jste mi teď taky připomněli, že bych měla napsat svému chlapovi aspoň dobré ráno. Jsem se mu dneska ještě neozvala. Každopádně prostě dělejte všechno tak, jak cítíte. A pokud vám k tomu bude hrát skvělá muzika jenom podle vás, tak co víc si můžete přát? Takže 777-937-777, těším se, co dneska zahrajeme po 10. hodině.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
7: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
8: Na pořádný gastrozážitek.
7: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
8: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
7: Pivo pro holky i kluky.
8: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
7: Pivní stáj v Brně na Veveří.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší, mohou mít také popálené slupky, to se týká hlavně jablek a hrušek, uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. A pojďme také na tenisové kurty. Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 Američanku Mary Stojanovou a jako sedmá Češka postoupila do druhého kola. Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším duelu na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Centrum Jihomoravské metropole ožilo brněnskými hody. Až do neděle obsadili náměstí Svobody a lákají na stavění máje, slavnostní průvod krojovaných stárků a chas, moravskou besedu i hodovou zábavu s dechovou hudbou. Do oslav se zapojilo 23 brněnských městských částí. Jde o úspěšný projekt participativního rozpočtu. Z Brna Jitka Valášková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
6: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Výjimečně vám budeme hrát hity na přání k vaření právě teď tuhle hodinku, protože potom nás čeká po 11. podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak kdo chcete slyšet svoje oblíbené songy? Od toho jsem tady. Pište na 777 937 777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. No a za chvilku se těším. Teď už Coldplay a Beyoncé.
2: Hit Radio City Brno.

Jonas Blue, Jack Jack, Rise. Hit Radio s vámi, hrajeme hity jenom podle vás. Hity na přání k vaření. Co dneska vaříte a baštíte? Nebo možná teprve snídáte? Píše nám tady posluchačka, se nepodepsala, ale to vůbec nevadí. Jo, Eliška, už to tady vidím. Zdravím, Leonko, nemůžu vás najít na Instagramu, to nevadí, ale kdybyste chtěli, tak tam jsem jako Lea podtržítko Giongio, si takové typicky české příjmení. Jsem na zahradě se synem a prosíme zahrát náš oblíbený song Calm Down od Selena Gomez a taky Remy, takže nebojte, bude, zahrajeme. Máme vás moc rádi a rádi vás posloucháme a zdravíme z Valteřic. Tak já doufám, že tam máte krásně a samozřejmě tenhle song posíláme pro vás. A co bude dál, to je na vás ostatních. Pište si na 777 937 777.

0: hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Tereska, ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky Hrobař od premiéru. Pro všechny, kdo jsou dneska v práci a potřebují zlepšit náladu, děkuji a přeji hezký víkend. Tereska, Teresko, skvělá volba, protože to je hit, který opravdu v devadesátkách prčel. Mládí jsem se učil hrobařem. Text známe všichni, aniž bychom se ho někdy někdo učil. Tak přesně tohle bude za chvilku z éteru Hit Rádia pro tebe. Nebude chybět ani Shakira a její Zoo, milujete. A taky Erik Prydz, Call on Me, to jsme taky dlouho nehráli. No a co bude dál, potom si vezmu někoho z vás volajících.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i...
2: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Milí Znojmáci i návštěvníci našeho města Znojma. Parkování je téma, které se dotýká téměř každého z nás. Proto vás srdečně zvu na veřejné projednávání návrhu nového parkovacího systému pro Znojmo. Setkáme se ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Představíme vám připravované změny, vysvětlíme, jak bude nový systém fungovat a budeme rádi, když se zapojíte do diskuze a řeknete nám svůj názor. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Těším se na osobní setkání. František Koudela, starosta města Znojma.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy. Dorazte 22. srpna do újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v újezdě u Brna a na Festuj.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rumi a já se ptám, kdo pak zavolá teď mě na Hitradio na 800 937 937. Spolu pokecáme, zavysíláme si a hlavně vám zahrajeme to, co vy třeba máte rádi, to, co rádi posloucháte, a tak trošku si vás proklepnu, jak se říká. Takže linka je aktuálně volná, tak 800 937 937 volat můžete právě teď a já jsem zvědavá, koho pak budeme mít na druhé straně. Takže třeba tady, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirka?
1: Ano.
0: A co dělá Jirka?
1: Teď jedu tankovat a plánuju dovolenou, zítra lížíme.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, a kam frčíte?
1: Slovensko a potom zpátky do Mariánských Lázní ještě jedeme.
0: Takže celá rodinka.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, co vám zahraju dneska?
1: Něco od Tří sester máte?
0: Já se mrknu. Něco od Tří sester, jo?
1: Mm-hmm.
0: Hele, hledám. Mexiko, pianovka, dá, dá, dá.
1: Mexiko.
0: Mexiko, dobře. Tam cesta není, jo? Do Mexika.
1: Ne.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: To je moc malý, no.
0: Pro koho to bude?
1: Bylo by to pro babičku, která oslavila před týdnem 85. narozeniny.
0: Krásný věk. A ještě pro někoho, nebo chceš skrz éter někoho pozdravit?
1: Já myslím, že asi ti, který bych pozdravil, ty asi poslouchat nebudou. Takže
0: nechceme asi, slyšet.
1: Já vím, no.
0: Doufejme, že příště poslouchat budou.
1: Pozdravit rodinu, no.
0: Jasně. A prozrak nám ještě, co budete dneska baštit, protože jsou to hity na přání k vaření. Předpokládám, že u tebe bude jídlo na cestách dneska.
1: Na cestách úplně ne, já jenom právě teďka zařizuji věci, vracím se potom domů za rodinou.
0: Ano.
1: Takže budu ještě vařit, teda jestli to stihnu, ale bude to asi něco jako jakoby rychlýho, nějaký salát.
0: A kde se to hledá, chlap, co vaří?
1: No, já jsem dělal hodně na brigádách, takhle, že jsem se dostal brigádně k hodně zajímavým pozicím, jo, že jsem do hromadu brigád a
0: super.
1: Nějak tak vlastně odmala mě to táhne, no, v tom vaření.
0: Skvělý, to je krásný, tak si nechte chutnat, šťastnou cestu, užijte si Dovču a Tři sestry Mexiko posílám za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Cascada Every Time We Touch. My pokračujeme dál, hity na přání k vaření. Linkin Park, chtěli jste Budou, Poetika, Benazi Bros, nebo taky Cyril, Stumbling In. Tohle všechno ještě do 11. hodiny, potom už podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak zůstaňte s námi a to, co dneska vaříte, klidně pište dál, jo?
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Světla.
4: Svítí.
3: Stěrače.
4: Stírají. To snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon.
4: Traubí.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
10: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Thank you.

0: KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: V sobotu jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky. A to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos nájmu jen kolem 3,3%. Návratnost může být v praxi i více než 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3%. Auto je v mnoha evropských destinacích nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Některé ostrovy jsou ale pro road trip vhodnější než jiné. V žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí Španělsko. První dvě příčky obsadily Tenerife a Gran Canaria, třetí skončila portugalská Madeira. A pojďme také na sport. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24:11, čímž opět vylepšil český národní rekord. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Před 380 lety se pokusila švédská vojska dobít Brno. A tuto významnou událost připomíná i letos městská slavnost Den Brna, která do neděle ovládla centrum města, ale také Špilberk a Kraví horu. Těšte se na bitevní ukázku pochod městem, ale i na speciální kostýmované prohlídky pod zemí. Z Brna Jitka Valášková.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
10: Hit Radio. Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
11: A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
12: 4 minutky po 11. a teď už vás čeká oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Aleš Svoboda, což je pilot vzdušných sil armády České republiky. Tak volume doprava, mezi tím nějaká ta píseň, tak si to pojďme společně užít. Hezké dopoledne.
13: Hit Radio City Brno.

0: Dobrý den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
1: Tak nenudil jsem se celý život, no. Tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let, vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo a člověk je jako samozřejmě jako opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu neletíme tam, kam chceme doletět, tak... Tak tam člověk není, že jo, takže ještě...
0: Takže jsem se že se to podaří.
1: No, tak ono se to ještě nepodařilo, ještě...
0: Pořád tomu věříte.
1: Ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
0: A co vám na to řekli doma třeba? Jsem maminka na to.
1: Tak já myslím, že maminka a rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože máli tam v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám.
0: Co mají
1: od GT s Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám se stíhačkou nadzvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje tady toto.
0: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
1: A tak co bych jim poradil? Já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaký zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, což bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů a s Gripenem z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří. Hit Radio City Brno.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautu, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla správně.
1: Nejenom na Gripenech, na jiných hotelech.
0: Co musí vlastně člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
1: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco nadchne a pak po půl roce to přestane bavit a jdou dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
0: Co se živí ta motivace?
1: Já myslím, že člověk tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako, no.
0: Bál jste se někdy ve stíhačce?
1: Asi nebál.
0: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
1: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
0: Životy taky, že jo?
1: Samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další 1 miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk s tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
0: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
1: No, já myslím, že tam je prostor, skoro bych řekl, i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičný let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář, s tím, že si absolutně nevěří, že jo, to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech. Na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, jaký jsou ty jeho schopnosti. Rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
1: Kromě sám sebe.
0: Kromě tak, sám sebe, ano. Tak, slyšela jsem o nějakém puku, že? Protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. To tam vezmete také?
1: Já myslím, že jo.
0: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
1: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kg na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navýbírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako mezí slušného chování.
0: A objemově, je to nějak limitovaný?
1: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot, nebo něco takového. Přesně ty litry, nevím, ale zhruba 1,5 kg, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
0: Tak něco, co má spojit dost armádu, předpokládám, že tam...
1: Já doufám, že ano, protože vlastně tady to misi platí ministerstvo obrany a armáda, potažmo vzdušné síly, tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už od první republiky.
0: Jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
1: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama a dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Ty jsi náladu. Hit Radio City Brno. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz.

0: www.maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vinohraní, vinohraní.
4: Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.
5: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
6: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Tak a teď, když se nic neskomplikuje, když v září opravdu vlastně to projde, řekněme, tu notifikaci, když se vlastně nic neskomplikuje před odletem, při samém startu, co potom? Co bude potom?
1: Co potom, tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí a já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5 ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou a jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou, takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil a což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude zase trošku rozběhnutější, než je teď, takže na to se hrozně těším.
0: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, za kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
1: Ne, ani ne, tak jako co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně úspěšný zavedení je F-35, takže to jsou moje tady profesní cíle.
0: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná na viděnou.
1: Tak já moc děkuju, určitě.
0: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a na...
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu. My friend.

0: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
4: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Posloucháte Hit Radio, krásné, dobré dopoledne, za pár minut, jak už tady bude odpoledne. Každopádně celý podcast na jedné vlně Báry Divišové si můžete dát na YouTube, takže rozhodně mrkejte, stojí to za to. A co se týče třeba Tomáše Kluse, kterého jste slyšeli právě teď, tak ten odstartuje ve 12 hodin koncert Hrady CZ pokračují. Já se na vás budu těšit na Bezděžu, což je ta poslední zastávka, nejlepší letní festák. Ode mě ještě skvělá muzika a potom už vám popřeju jenom dobrou chuť.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% ze 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domů.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Užijte si v Brně pestré chutě daleké Asie, které se proplétají celosvětovým trendem fusionu. Restaurace Sojší. Místo, kde vás obklopí fantastická gastronomie, usazená do elegantního prostředí. V Sojší si neobjednáváte jídlo, ale zážitek, který před vámi vytvoří naši šéfkuchaři v otevřené kuchyni. Sojší. Chcete ohromit známé? Překvapit rodinu? Vezměte je na víkendový brunch, obědové meníčko nebo nezapomenutelnou večeři do nové restaurace Sojši v Brně Líšni. Rezervujte si váš stůl na sojši.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Tři významné italské památky prodlužují kvůli vysokým teplotám otevírací dobu. Koloseum během srpnových pátků a sobot zavírá až v 11:30 večer. Do 11:00 je možné navštívit s výjimkou čtvrtku také římský chrám Panteon. A milánský palác Forcesco je výjimečně přístupný až do 7:30. A pojďme také na sport. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je i Schmidt, jenže v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Bítovská hradní pouť už po 13. láká na oblíbený pohádkový hrad na Znojemsku. Na programu je i letos historický řemeslný jarmark, vystoupení komediantů na káře, žonglerská dílna na hlavním nádvoří nebo speciální prohlídky. V neděli je na Bítově v nabídce i prohlídka zdarma z Brna Jitka Valášková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dengeši na Hit Radio.
11: 2 minutky popolední, hezké dobré sobotní odpoledne 15. srpna. Nechte si chutnat. Ať už děláte cokoliv, užijte si dnešní den naplno, my vám k tomu budeme hrát Green Day anebo Black Eyed Peas. Posílám právě teď.
8: Hit Radio City Brno.

sobota odpoledne, krásný, dobrý den, 15.8. Mě by zajímalo, jestli jste si taky dřív dělali takové ty speciální playlisty na CDčka nebo kazetu na cestu, na dovolenou, prostě kamkoliv. Seděli jste 2 hodiny u počítače a vybíráte těch 15 až já nevím, 16, 17, 18 nejlepších songů světa a modlíte se, aby vlastně mechanika neudělala nikde chybu. Vzpomínáte si na to? Museli jste mít prázdné médium, funkční, Nero Burning ROM a hlavně trpělivost. Jako by to bylo včera, když jste pak to CDčko v autě strčili do rádia a ono načetlo track 01, to byl prostě takový aspoň z mého pohledu nezapomenutelný pocit. No hold, dneska je ta doba úplně jiná, 21. století, dneska jenom swipeujeme prstem a ani nevíme pomalu, co hraje, že jo, co si budem. Streamovací služby nám vzaly takovou tu schopnost poslouchat celá alba a vážit si jedné jediné písničky. Nebylo to krásný, když jsme tohle zažívali, hlavně my v 90. Vypalování CDček byla jediná legální činnost, u které jsme se cítili jako hackerský bůh z filmu Matrix. Dejte klidně vědět, kdo z vás to měl podobně a já vám posílám další sobotní muziku.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte vaše úžasné sobotní obědy. A jdeme na vaše SMSky, protože jsem se vás ptala, jak vy vzpomínáte na to, když jste si nahrávali váš nejoblíbenější playlist, písničky, které jste milovali, ať už v 90. nebo miléniu, tak těch zpráv přišlo obrovské množství. Třeba tady Petra píše: ahoj Leonko, děkuji za tuhle vzpomínku. Není snad den, kdybych si nevzpomněla na to, jak jsem dříve nahrávala svoje oblíbené písničky a dokonce při vyklízení půdy jsem našla celou bednu kazet, videokazet a taky CDček, který jsem si sama vyráběla. Je to super si takhle zaspomínat. Možná si dneska i něco pustím, protože jsem tady našla i Discmana a Walkmana. No tak skvělý, Peťo, díky za zprávu. Taky tady píše Jirka: ahoj Lonko, samozřejmě, kdo v devadesátkách tohle nedělal, jako by nebyl. To jsou dneska zlaté poklady. Přátelé, díky moc za vaše zprávy, protože ano, je to krásná vzpomínka. A asi se taky někde pohrabu na půdě a možná najdu někde kazeťák nebo Discmana, nebo něco, co mi to CDčko přehraje a tak podobně, protože i já sama jsem si dělala několik takových hezkých playlistů. My pokračujeme dál v muzice, mějte hezkou sobotu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
6: V Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.

každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlaťáčky, chechtáčky máme rádi všichni, ale kapesné dětem v Česku stále častěji nahrazuje ceník prací. Co třeba takhle vynesení odpadku za 30 korun nebo nákup 90 korun, vyndání nádobí z myčky 40 korun. Víte co? Děláme z nich trošku OSVČ dřív, než vyjdou základku, chudáčci. Na druhou stranu už to tak má 41% českých rodin a je to vlastně geniální filtr na zbytečnosti. Když si ten puberťák uvědomí, že na nové boty musí vynést koš přesně 250krát, že jo, co si budeme, to jsou samý Nike Air Maxy a různý druhy těchto těch sportovních značek, tak ho ty boty prostě najednou úplně jednoduše přejdou. Trochu mě ale děsí ta druhá strana mince, co když začnou děti stávkovat? Mami, inflace stoupla o 10%, od zítřka je mytí nádobí za stovku, jinak končím. No, tak za chvilku budeme mít doma odbory, kolektivní vyjednávání a dítě nám odmítne podat i ovladač. Protože to prostě není v popisu práce za základní sazbu. Jo, tak to prostě je a my jdeme radši hrát muziku.

0: Krásné sobotní odpoledne, 15. srpen, polovina prázdnin za námi, ta druhá už je skoro u konce, ještě 14 dní a jde se do škol. Každopádně, přátelé, bylo mi s váma dneska krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak budu moc ráda, když tu budete s námi. My samozřejmě pokračujeme dál, skvělá muzika, rozhodně, pokud můžete, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz
7: Moje ruka!
8: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
9: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
10: Světla?
11: Svítí.
10: Stěrače?
11: Stírají, to snad vidíš, ne?
10: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
11: A proč si ho nevyměníš?
10: Protože nevím kde.
11: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
10: Klaxon.
11: Traubí.
12: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
13: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Pokud jste na cestách, milí řidiči, zdravím samozřejmě srdečně, přeju vám hezké popoledne. No a pojďme se podívat, jak to vypadá na cestách. Tak naštěstí v Brně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, nicméně dejte si pozor, v Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky stojí v pravém pruhu poruchané osobní auto. No a teď se pojďme podívat na D1. Na 222. kilometru směrem z Vyškova do Brna dejte pozor na porouchanou dodávku. A na 186. kilometru směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Přerušovaná kolona je od 197. kilometru. Tak pozor na to. No a ještě jedno zdržení. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tak vám přeju samozřejmě šťastnou cestu do vašich cílů. Jeďte opatrně.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
3: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
2: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
4: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je nový hit sociálních sítí. Zázračný drink na každý den to ale není. Smysl podle doktorů mají hlavně při delším sportu, velkém pocení a nebo vedrech. Jinak většině lidí bohatě stačí voda a normální jídlo. A pozor na množství. Některé drinky jsou pořádná nálož sodíku a při přehánění můžou tělu spíš uškodit. Tak tohle už není adrenalin, ale pořádný hazard se životem. Stalo se to na Brněnsku. Dvojice v maskách surfovala na vlaku. Seděla na konci jedoucí soupravy a podle záběru se drželi kluci jen za stěrač. Video už řeší policie, která podobné případy eviduje několikrát do roka. České armádě se letos nábor daří. Chtěla nabrat 2250 lidí a přijme skoro 3000 nových vojáků. Plán tak plní na 133% a premiér zároveň slíbil armádě peníze ve výši 2% HDP. Rozpočet na příští rok má vláda schválit do konce září. Finančák se posvítil na OnlyFans. Tvůrcům erotického obsahu už doměřil miliony korun na daních. Úřady tvrdí, že část online sex businessu stále funguje mimo jejich dohled a chtějí to taky změnit. V hledáčku mají úředníci nově taky agentury, u kterých policie prověřuje možné kuplířské praktiky.
0: No a pojďme se podívat na to, jak dnes a zítra bude, tak bude opravdu velmi slunečno a velmi horko. Dnešní teploty vyšplhají na 32 až 35 stupňů Celsia a bude takřka bez větří. Takže s tím počítejte, zítra ještě o 2 stupně teplej, tak se na to připravte. Užívejte.
1: Hit Radio City Brno.
0: No a samozřejmě nezapomínejte na pitný režim a doufám, že příjemným osvěžením vám bude muzika z Hit Radia City Brno. Za okamžik Lady Gaga.

Máme 9 minut po 13. hodině, jste naladěni na Hit Radio City Brno. Já myslím, že ti, kteří mají rádi oběd v pravé poledne, tak ti už ho mají za sebou. Ti, kteří trošku otáleli, tak možná právě teď obědváte a přeji vám samozřejmě dobrou chuť. No a doufám, že vám bude chutnat i muzika a taky informace, které tady pro vás navaříme v následujících 5 hodinách, kdy s váma budu já, Renata Růžová, no ale taky moji kolegové, protože dneska pro vás chystáme hned 2 živá vysílání. Postupně vás budu informovat, jedno můžu prozradit, bude už za chvilinku z města Brna, protože tady máme dny Brna, máme tady brněnské hody, no je to všechno velké, no a další živé vysílání vás dneska čeká ze znojmského Lahoferu. Takže máte se skutečně na co těšit, program je našlapaný, našlapaná je taky muzika a já se na vás už těšila, protože jsme se ještě v srpnu neslyšeli. No a když kouknu do kalendáře, tak dneska máme 15. zítřkem 3/4 prázdnin pryč. Takže pojďme do toho, samozřejmě ta poslední čtvrtka už uteče hrozně rychle, tak si toho užívejte zplna hrdla, protože právě dnes a zítra máme ještě výstavní letní počasí, tak to chce samozřejmě jenom dodržovat pitný režim, možná vyrazit k vodě a opravdu užívat si léta, když nám tady takhle krásně svítí sluníčko a máme tady doslova tropy. Teď už další muzika, která je tady pro vás, tak pomaloučku, polehoučku to rozbíháme, protože fakt je neskutečný vedro. Přeju vám hezkou sobotu.

0: Mám takový pocit, že kam se člověk podívá, tam jsou hody. Ovšem Brno o víkendu, právě tento víkend, zcela poprvé v historii zažívá celoměstské hody. Program začal už včera ve 13 hodin na náměstí Svobody. No a my byli u toho. Byl tam konkrétně David Máčala, který se ptal mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka.
1: Čí jsou hody? No samozřejmě o tomto víkendu města Brna. Historicky první celoměstské hody odstartovaly už dneska vedle mě Filip Poňuchálek, magistrát města Brna. Jak vznikla vůbec myšlenka uspořádat hody přímo v centru Brna?
2: Tak ta myšlenka vznikla vlastně díky úspěšnému projektu participativního rozpočtu, který se jmenoval Obnova tradic Brněnska a spočíval v tom, že na brněnských městských částech chceme obnovit tradiční kroje. Hody se obvykle konají na městských částech, jsou tam chasy, které ale nosí vypůjčené kroje, hlavně kroje, a vznikla tady právě myšlenka obnovit ty původní, a to podle nějakých historických zdrojů, z paměti těch lidí, kteří si pamatovali nebo měli obrázky, fotografie, a ten projekt byl tak úspěšný, nakonec se ty kroje upravují v 25 městských částech a my jsme si také udělali průzkum, ze kterého vyšlo, že ten zájem o toho kroje je opravdu veliký, proto se ten rozpočet navýšil a takové to symbolické vyústění a také z iniciativy paního Bořeckého, který má na starosti participaci, vznikl ten nápad, že bychom udělali právě ty celoměstské hody, kdy se ty chasy sešly tady v centru města a ukázali ty tradice čirokřejnosti a také třeba už ukázali nějaké ty kroje, které už jsou hotové, ty původní brněnské. Ten hlavní den hodový bude samozřejmě sobota, 15. srpna, kdy se můžou návštěvníci těšit na slavnostní krojovaný pod, který projde centrem města. Zároveň tady na náměstí Svobody proběhne tančení moravské besedy a od 4 hodin už tady bude taková tradiční hodová zábava až do 10. a vyvrcholení taková duchovnička za tím víkendem, tak to bude bohoslužba v bazilice na Mendlově náměstí.
1: Co vy a folklor? Máte rád folklor? Umíte nějaký taneček? Byl jste někdy v kroji?
2: Tak já se přiznám, že jsem v kroji byl, ale ne v Brně, ale u nás doma na vesnici na jihu Moravy u Mikulova. To mám moc rád, jak hody, tak kroje, a těším se, věřím, že si to užijí tady i návštěvníci.
1: Filip Poňuchálek, mluvčí magistrátu města Brna u našeho mikrofonu z celoměstských brněnských.
0: Takže já moc děkuju oběma pánům, samozřejmě držím palce všem těm, kteří dneska, ať už v celoměstském, anebo úplně jiném kroji budou, protože dneska si to opravdu užijete úplně se vším všudy s plnou parádou. Na druhou stranu možná je lepší, než kdyby pršelo. Tak ať se vám krásně nosí.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítá. MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
10: Užijte si v Brně pestré chutě daleké Asie, které se proplétají celosvětovým trendem fusionu. Restaurace Sojší. Místo, kde vás obklopí fantastická gastronomie, usazená do elegantního prostředí. V Sojší si neobjednáváte jídlo, ale zážitek, který před vámi vytvoří naši šéfkuchaři v otevřené kuchyni. Sojší. Chcete ohromit známé? Překvapit rodinu? Vezměte je na víkendový brunch, obědové meníčko nebo nezapomenutelnou večeři do nové restaurace Sojši v Brně Líšní. Rezervujte si váš stůl na sojši.cz.
11: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré zábavy, dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute z Nojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na festuj.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
13: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Možná jste si užili nejenom teď ve vysílání Hitrádia City Brno jeleny, ale třeba i jejich jelení koncerty, které pořádají v rámci letošního tour. Tohle to byla Touha a pláč. No a já bych vás chtěla pozvat na další koncerty, a to je Hudba na Vinicích. Musím říct, že na tento typ koncertu jsem se hodně dlouho těšila a včera se mi to zrovna konečně podařilo. Ano, jeli jsme do mého oblíbeného vinařství Lahofer do Znojma a musím říct, že to bylo boží. Prostě byla to tak úžasná atmosféra, koncertoval David Koller, poprvé jsem ho viděla samotného bez Lucie a říkala jsem si, jaký asi bude David Koller bez Lucie, a musím říct, že byl výborný, někdo říkal, že je ještě lepší. Nevím, jestli bych šla na Lucii bez Kollera, ale Koller bez Lucie, tak to rozhodně stojí za to. Můžu doporučit, takže pokud třeba jste nebyli na Hudbě na Vinicích a chtěli byste to spojit nejenom muziku, ale také příjemné, velmi příjemné prostředí, fantastické víno, skvělou atmosféru, výhledy na Vinice, tak rozhodně doporučuju všema deseti. David Koller to bude celé uzavírat 18. září v Lednici, Hraniční zámeček, no ale ještě je tam spoustu dalších interpretů, takže mrkněte na www.hudbanavinicich a vybírejte třeba Krhuta Kozub u Táboráku, to je taky fantastická záležitost. Marušku Rotrovou ještě můžete letos zvládnout, Čechomory, MiG-21, čtyři tenoři, no ještě je lecos na výběr. Takže vybírejte, já myslím, že rozhodně nebudete litovat.

0: Trošku krásné zpěvné francouzštiny ve vysílání Hitrády a City Brno. Zpěvačka zas. No a my jsme se tady bavili už o prvních celoměstských hodech, ano, ve městě Brně. Ještě budeme vzpomínat, nicméně, aby nám tahle ta první historická událost ve městě Brně nezastínila ty hody, které mají tradici, protože mám pocit, že právě o tomto víkendu, respektive tento víkend, je naprosto nejfrekventovanější, co se hodů týče. Tak třeba vzpomenu vesnici městečko Pozořice, kde právě o tomto víkendu pouť, taky Šlapanice, tam městské slavnosti a hody a třeba i Hajany, kam se zase chystá dneska moje dcerka. Takže zdravím všude tam, kde máte stárky a kde to dneska bude velký. Takže užijte si to a samozřejmě k tomu vám letí další muzika z jiného soudku, než budete u toho tancovat. David Guetta, Kid Cudi a Memories.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 14. hodina na spadnutí a my se podíváme na další zprávy, ale ještě předtím na silnice. V Brně naštěstí nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dejte si pozor, jenom mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřena do 31. srpna. D1 pozor na 186. kilometru směrem na Prahu. Se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Přerušovaná kolona je od 197. kilometru. A na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tak přeju vám šťastnou cestu, no a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně.

0: tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Ještě dneska a zítra bude vedro i přes 35 stupňů ve stínu, ale v pondělí se o 10 stupňů ochladí. Tak to pro někoho bude příjemná změna. Vedro a sauna, tak skalní saunaři se vysokých teplot nezaleknou a chodí se vypotit i v létě. Návštěvnost sice proti zimě výrazně padá, věrní zákazníci ale zůstávají. V extrémních vedrech by si saunu měli podle lékařů odpustit hlavně lidé se srdečními potížemi. Už zítra v Hradci Králové třetí ročník Ironmana, triatlonová výzva, která má na startovní listině totální převahu českých závodníků a závodnic 70%. Ostatní se sjeli z 50 zemí světa. Loni byl nejrychlejší Ital Bartolomedy a to s časem 3 hodiny 37 minut. 30 lidí zraněných a jedna žena zemřela. Taková je bilance velkého požáru v chorvatském Omiši. Hasiči včera požár dostali pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. Bohužel v Chorvatsku vypukl další požár. Plameny se šířily na ostrově Dugi Otok. Naštěstí se hasičům podařilo plameny dostat pod kontrolu. Uchránili všechny domy, které oheň ohrožoval. Co ale dělat, pokud se Češi do Chorvatska teprve na dovolenou chystají a v hlavě jim naskakují obavy a dotazy?
6: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstvo zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopná nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
5: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
7: No a pokud jste teplomilní a nízkotlací třeba tak jako já, tak vás dnešní počasí rozhodně nemůže rozházet. Naopak ho třeba vítáte. 34 stupňů to jsou dnešní teploty bez větří a ani mráček na obloze. Zítra to bude velmi podobně, jen teploty ještě vyšší. Až k 630 stupňům se vyšplhají. Takže voda jak zvenku, tak zevnitř se určitě bude hodit. Přeju vám, ať si to užíváte, protože takhle má vypadat léto, alespoň dle mého názoru. No a my už vyrážíme dál.
3: Hit Radio City Brno.
7: My už vyrážíme do ulic a přepojujeme na naše živé vysílání na Kraví horu a už je tady kolega Ondra Blaho. Za malý okamžik se vám přihlásí.
3: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Radio City Brno.
8: Milí přátelé, milí posluchači, přeju vám krásné dobré odpoledne a jak už Renatka zmínila, naše mobilní studio jsme si tentokrát rozbalili na Kraví hoře, kde druhým dnem pokračují oslavy Dne Brna. Asi toho nejvýznamnějšího svátku jihomoravské metropole připomínáme si rok 1645, obléhání Brna Švédy a jsem moc rád, že mým prvním hostem našeho speciálního vysílání je ředitelka Turistického informačního centra a mimochodem také kandidátka na primátorku města Brna, Jana Janulíková. Jen moc rád tě vidím, ahoj.
9: Ahoj, krásné odpoledne.
8: Než se budeme držet dnu Brna, pojďme se vrátit o pár dnů a týdnů zpět do kulturního léta v Brně, které je bohaté, která je napráskané akcemi. Jak to hodnotíš?
9: Já jsem strašně hrdá, protože Brno je město festivalů. To je značka, kterou se snažíme prezentovat nejenom do Česka, ale i do zahraničí. A to letošní léto prokázalo, že to je prostě pravda. A ti z vás, kteří zažili třeba průvod karneval na Brazil Festu, nebo byli na popmese, nebo zažili maraton hudby, tak si myslím, že to chápete, o čem mluvím. A to léto bylo strašně nabité, ale my nekončíme. Příští týden přidáváme štafetu festivalu Uprostřed, festivalu Na prknech, dlažbě a trávě, což je festival divadelní a cirkusový. A ten vlastně pojede až do opravdu konce srpna. Takže celé léto v Brně valí festivaly.
8: A já se samozřejmě těch jednotlivých budoucích festivalů ještě dotknu, ale zajímá mě, když jsi zmínila ty tři festivaly, ať už to byl Maraton hudby Brno, ať už to byl Brazil Fest, anebo právě festival Popmese, tak všechny tři tyto festivaly začínaly jako vlastně takové malé festivalky, které mají něco v Brně změnit. A mají třeba i do Brna přitáhnout někoho úplně jiného, než je běžný návštěvník brněnského festivalu, když to řeknu takhle laicky. Tak jak to po těch letech hodnotíš, ten vývoj těch jednotlivých festivalů, do kterých samozřejmě TIC je zapojen od začátku?
9: Je to úplná bomba, protože když srovnám rok 2015, když jsem začala v TICu, tak vlastně můj hlavní úkol byl rozhýbat centrum města a všichni tady plakali, že Brno nemá takový ten festival, jak má Ostrava ty Colorsy. Proč Brno nemá ty Colorsy? Tak jsme si jako lámali hlavu a začaly vznikat různé nápady a jsem hrdá na to, že vlastně i Maraton hudby, i Brazil Fest jsme pořadatelsky vlastně vedli ze začátku my pod TICem a pak jsme, pak se ty festiáky osamostatnili a teď máme několik festivalů, každý je jinak skvělý, každý komunikuje s jinou cílovkou a myslím si, že máme to, co jsme chtěli, že Brno je skutečně nositelem několika festivalových značek, které rostou a jsou známé už i v zahraničí.
8: A je to pravda, potvrzuju, protože spoustu lidí, které jsem měl možnost potkat v rámci jednotlivých festivalů, do kterých jsem byl zapojený, tak jsem opravdu narazil na spoustu zahraničních turistů, kteří cíleně jeli do Brna a v termínu, kde probíhal jeden, druhý anebo třetí festival.
9: Je to tak, my se s pořadateli bavíme i co se týče třeba našich propagačních aktivit. To znamená, že jim dopředu vlastně nazdílíme, na které trhy Brno se prezentuje, abychom se vlastně v tom vzájemně podpořili. To znamená, hlavně samozřejmě komunikujeme, ale na Brazil Festu jsem viděla opravdu spoustu Brazilců a jsem si kladla otázku, jestli opravdu valili z Brazílie, ale pak jsem se dověděla, že jsou to i Brazilci, kteří žijou různě po Evropě a tak, protože Brazil Fest Brně je největší festival tohoto typu minimálně ve střední Evropě. Ano. Takže oni valí do Brna, aby se potkali vlastně Brazilci spolu v Evropě, což je halus. A funguje to skvěle. A hoteliéři jsou totálně spokojení, protože ty festivaly jim přivádějí lidi stejně jako provozovatelé restaurací a tak dál. Takže všichni jsou spokojeni.
8: Když jsi zmínila ty restaurace, platí tedy, nebo jinak, přestává platit, že Brno je ryze gastronomické, ale Brno začíná být skutečně nejen gastronomické, ale i festivalové.
9: Přesně tak. To se strašně dobře doplňuje totiž.
8: Tak to pojďme rovnou rozčísnout ještě těmi festivaly, které jsi zmínila v úvodu. Co nás čeká teď v nejbližší době, o čem to bude, na koho se můžeme těšit, anebo na co?
9: Příští týden ve středu končí festival Uprostřed a ve čtvrtek bych vás chtěla pozvat na velmi zajímavý projekt, který proběhne na Moraváku u moře brněnského. A je to taková improvizace, kterou provedou absolventi Janáčkovy akademie, která má takové vážné společenské téma a bude se zabývat prázdnými řečmi politiků, čekají nás komunální volby. Letos mě samozřejmě toto téma velmi zajímá a určitě si tam zajdu a podívám se, jak se to nemá dělat a nechci to tak dělat. A zároveň vlastně se budeme věnovat i duševnímu zdraví, což je téma, o kterém se teď hodně mluví. A speciálně v sobotu večer bych vás chtěla pozvat do Bionsnova sadu na scénické čtení z knihy Roztěkané, což je o nás holkách, co máme ADHD, jak máme těžké to v životě. To bude určitě hodně zajímavé.
8: A to rozhodně doporučujeme, protože tuto knihu dali dohromady Klára Kubíčková a Jana Srncová. Je to kniha, která získala cenu Magnesia Litera za publicistiku, takže i tohle je jeden z důvodů, proč vyrazit na tento festival. Naším prvním hostem speciálního vysílání Hit Rádia City Brno odsud z Kraví hory v rámci Dne Brna byla ředitelka turistického informačního centra Jana Janulíková. Já ní moc krát děkuju a užij si celou sobotu.
9: Děkuju taky, krásný zbytek léta a neuvařte se ve vlastní šťávě.
3: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: ty.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
2: Je přesně 14:15 a program pokračuje nejen ve vysílání Hitrádia City Brno, ale také tady na Kraví hoře, odkud se vám hlásím. Právě druhým dnem pokračují oslavy Dne Brna, nejvýznamnějšího svátku jihomoravské metropole, a mým dalším hostem je Monika Antonová ze společnosti 1645, která má vlastně pod svým patronátem celou tu historickou bitvu obléhání Brna Švédy. Moniko, rád tě vidím, myslím, po dvou letech se zase vidíme. Ahoj, pěkné odpoledne.
3: Ahoj, pěkné odpoledne všem.
2: Poprosím tě o krátké představení společnosti 1645. Co všechno děláte, kromě toho rámusu, který už dost možná teď posluchači slyší?
3: Společnost 1645 sdružuje milovníky historie a snažíme se oživit vzpomínky na to, co se tady dělo před stoletími, tak, abychom si dokázali připomenout naši významnou historii, uvědomit si, že Brno nám za to stojí. Mm-hmm. A jsou to lidé z nejrůznějších skupin, děláme různé historické období, ale tato společnost vznikla vlastně při první rekonstrukci této bitvy a sdružila všechny lidi, kteří chtěli něco dělat. Mm-hmm. Což myslím si, že pro nás tady, jak jsme, tak je vždycky největší svátek za celý ten rok, a ačkoliv děláme přes rok různé bitvy, různé aktivity, jak v 30. válce, tak na Polonice, tak tohle je pro nás to top. Mm-hmm.
2: A my jsme samozřejmě v roce 2026, kdy je většina, doufám, genderových stereotypů dávno zbouraná. Nemusíme se vůbec bavit o nějaké rovnoprávnosti a tak dále, ale v roce 1645 to asi bylo trošku jiné. A ty jsi tady v dobovém oblečení a vlastně v jaké roli ty jako dáma a manželka Ondřeje, který v tuto chvíli moderuje na pódiu a má ty historické zbraně a vede tu historickou skupinu, v jaké roli tady vlastně jsi?
3: V tuto chvíli, když pominu částečné organizování, tak v tuto chvíli jsem manželka důstojníka, vysokého důstojníka, takže střední stavovská vrstva. Aha. Není to to, čemu se říkalo marketánka. Marketánky vznikly o něco později a táhly s vojskem a byly to kantýnské, což tady v této době nebylo. V téhle době všichni důstojníci měli s sebou takzvaný trén, manželku, rodinu a veškerý svůj majetek, protože se pohybovali jako nájemní žoldáci v různých vojstvích. Jo, proto
2: Takže vlastně ani neměli pořádně kde domov, nebo domov měli možná na kole, jasně.
3: Takže všechno, co měli, vezli s sebou, někdy i nábytek, záleželo na tom, jak vysoký ten důstojník byl. A my vlastně jako bychom dělali zázemí tomu, co je, bydlo se ve stanech nebo kde se dalo. Samozřejmě ta doba byla o něco jiná než teď, anebo jak ji vidíme ve filmech.
2: Co máš na sobě? Jak bys vlastně definovala ten svůj dobový oděv pro všechny, kteří tě teď nevidí, ale jenom tě slyší skrze éter Hitrádia City Brno?
3: Já mám středostavovský oděv, na rozdíl od táborového života.
2: Středostavovský
3: to je,
2: znamená co?
3: Střední vrstva, měšťanstvo.
2: Takže bohatší.
3: Bohatší. Mm-hmm. Můj oděv je složený z dlouhé košile, která sahá pod koleno, ve které se i spalo. Ta byla základní. Přes ní potom je korzet 30-letá války, to znamená barokní, hodně stažený, s kosticemi. Na to potom ještě patří kabátek, ale dneska je fakt vedro, takže kostýmová povinnost trochu kulhá. Ale kabátek byl zase podle toho, do které vrstvy člověk patřil. K tomu patří spodnička, mohly být i dvě podle toho, jak velké bohatství bylo. A svrchní suknice, která byla buď slavnostní, většinou měly ženy dvě, ty chudší ne, ale ta bohatší vyšívaná byla taková zdobná, pod ní byly dvě spodničky, které tomu dodávaly tvar, a protože v té době se hodně dbalo na barokní tvary, takže dámy ještě nosily něco, čemu se říká jerito, což je v podstatě původně vycpaná slámou, taková nudle, která se vázala v pase do kulata, a přes ní potom ta sukně udělala nabobtnalý tvar, taky ten veliký barokní, co známe. Ale ten teda dneska taky nemá, protože v tom vedru to opravdu nejde. A v polních podmínkách chudé ženy ho nemývaly a obecně platilo, že čím víc žena rodila, tím větší měla zadek, takže ho
2: rozpustovala. Jasně. Mimochodem, už si sama několikrát narazila na to všudy přítomné horko a sucho, které panuje tady na Kraví hoře. A i z těch leteckých snímků nebo ze snímků z dronů je vidět, že z Kraví hory se stala doslova Sahara. Že to dávno není zelená louka, zelené kopečky, tak jak si pamatujeme z těch předchozích dnů Brna, při kterých jsme se potkali. Jak to snášíte vůbec v tom vašem stanovém městečku s těmi zvířaty, s těmi koňmi? Přiznej se, jela jsi na noc domů, anebo jsi spala tady pod stanem?
3: Já jsem byla doma, ale vzhledem k tomu, že my už tady 3 dny stavíme, chystáme, tak my jsme potřebovali se trošičku civilizovat. A navíc Ondra musel chystat projevy a
2: jasně.
3: podobně. Ale ostatní tady spali, přijížděli odpoledne, koně přijeli až dneska ráno, a koňáci to je samostatná kapitola, takže tam je, do toho bych úplně nevstupovala. Mm-hmm. Co se týká nás, tak jezdíme na akci, kde se i spí, dá se to. Ráno je zima, samozřejmě jako v každém stanu, ale postýky jsou koncipované tak, že se tam člověk vytvoří určité mikroklima.
2: Aha.
3: A když se ráno v tom chladu ještě obleče, tak odpoledne je sice strašný vedro, ale už to není horší. To něco jako beduíni na poušti.
2: Mm-hmm.
3: Ty kostýmy jsou fakt dobře dělané. Byla jsem ve stejném kostýmu v takovémhle vedru, ale i v 2 stupních nad nulou, když jsme měli vystoupení jinde a neměla jsem toho vidět.
2: Jasně.
3: Takže je to možné, ale nesmíš se vysvít.
2: Ty jako odbornice, ty jsi slyšela z jakých zbraní v tuto chvíli zazněly výstřely v rámci představení jednotlivých. Ne, na tohle se tě ptát nemám. Dobrý, Moniko, počkám, až místo tebe usedne za mikrofonem Hit Rádia City Brno tvůj manžel Ondřej Anton, který je jeden z organizátorů právě té historické části Dnu Brna, a i na historické zbraně se ho samozřejmě budeme ptát, ale nejenom o kostýmech, ale vůbec o celém fungování historické společnosti 1645 jsme si povídali s Monikou Antonovou. Moc krát ti děkuju, Moniko, měj se hezky, ahoj.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno. Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
0: Kudy?
1: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou, na hudbě na vinicích.
6: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
7: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
9: Blíznojmáci,

0: Zajímá vás, jak bude v budoucnu fungovat parkování ve Znojmě? Co se změní pro rezidenty, podnikatele i návštěvníky? Zveme vás na veřejné projednání návrhu nového parkovacího systému, které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin v centru jízdárna. Součástí bude také představení připravované karty občana a výhod, které přinese obyvatelům města Znojma. Přijďte se seznámit s tímto návrhem, zeptat se na vše, co vás zajímá a podělit se o své připomínky. Váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na setkání 27. srpna od 17 hodin v jízdárně. Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: život musí bolať. Díke za každou tu chvíle, díke, že ty chvíle cítim. Díke za slunce, co svítí, díke druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A milé rád pro ty, kteří naladili sobotní vysílání Hit Rádia City Brno teprve před chvílí, připomenu, že naše mobilní studio vyrostlo na Kraví hoře, kde druhým dnem pokračují oslavy Dne Brna a kde nás dnes v 16.45 čeká velkolepá historická bitva a taková rekonstrukce tehdejšího obléhání Brna Švédy. Ale jak jste všichni moc dobře zvyklí, my do našeho živého vysílání bereme nejen ty hlavní protagonisty, ale také ty mnohem důležitější, tedy návštěvníky. A jedním z nich je i 8letý Míša, který je teď za mikrofon. Míšo, moc tě zdravím, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Ahoj Míšo, klidně mě tykej, dneska si všichni tykáme. Jak se ti tady zatím líbí, povídej.
2: Mně se tady líbí hodně.
1: Hodně.
2: A nejvíc se mi líbilo mušketýři.
1: Mušketýři se ti nejvíc líbili. Já jsem právě viděl, že i s tátou Františkem a bráchou Tomášem jdete z ukázky těch jednotlivých historických skupin. Takže tam bylo dělo, že jo? Co tam ještě bylo? Já jsem to neviděl.
2: Dělo, mušketýři a pěchota.
1: Byli tam i koně?
2: Jo.
1: Ty jo. A jel jsi někdy na koni?
2: Jo.
1: A líbilo se ti to?
2: Jo.
1: A patříš mezi ty děti, které by si jednou přáli mít vlastního koně?
2: Úplně ne,
1: že? Na co? Stačí pes. Máte psa?
2: Ne.
1: Nemáte psa. To nevadí. Každopádně, ty jsi říkal, že jdeš do třetí třídy. Jak se těšíš vůbec na návrat na základní školu?
2: Hodně se těším.
1: Těšíš se do třetí třídy, jo? A jaké byly prázdniny? Kde jste byli s tátou a s mámou?
2: Byli jsme u moře v Rakousku. Ve Slovinsku.
1: Ve Slovinsku, Rakousko, nádherný místa. No klidně může táta František doplnit.
3: Tady pořádci nové chtěli vědět, jak se bojovalo dřív, nějakou ukázku, a přesto jsme až z Poděbrad, tak jsme objevili, že tady v Brně je ta ukázka.
1: Počkejte, vy nejste Brňáci, jsme, no, to je nádhera. Františku, tak pojďte mě taky něco říct, jak se vám tady v Brně... Já se teda musím dopředu omluvit za to obrovské sucho, které tady na Jižní Moravě. To tak zelené, jak by si možná někdo z Poděbrad představoval. Jak se vám tady líbí u nás v Brně?
3: No je to super.
1: A vy jste přijeli primárně a cíleně na Dny Brna, na historickou bitvu a na rekonstrukci obléhání Brna Švédy.
3: Pořád děti nějakou historickou bitvu by chtěli vidět, tak jsem koukal, kde co je, a tohle bylo prostě opravdu nejblíž, co jsem našel teď.
1: No tak to je paráda, tak to vítejte v Brně, to máme velkou radost, že jste za námi dorazili až z Poděbrad. A víte co, obraťme to. Proč bychom měli my, Brňáci, přijet za vámi do Poděbrad? Co tam máte zajímavého, co tam máte hezkého?
3: Hudební festivaly, filmový festival na konci léta každý rok.
1: Soundtrack Poděbrady, že ano?
3: Přesně tak.
1: A kolonáda tam je, že jo?
3: Kolonáda, je to klidné lázeňské město.
1: Aha, no tak dobře, tak to jako pozvánka je dostačující. Tak ještě jednou vítejte v Brně, jsme moc rádi, že vás tady máme. A předpokládám, že s vámi můžeme tady počítat i jako s návštěvníky té velké bitvy, která proběhne v 16.45.
3: Určitě na ní počkáme.
1: Perfektní, tak... Až se budete vracet do Poděbrad, hlavně doražte v pořádku a ve zdraví domů a pevně věřím a doufám, že to nebude vaše poslední cesta do Brna, že za námi ještě dorazíte.
3: Taky doufám, že ještě dorazíte.
1: Mějte se hezky, našimi dalšími hosty byli Tomáš, Michal a taky František z Poděbrad. Díky za vaši návštěvu.
3: Taky děkujem.
1: Míšu, ahoj.
2: Ahoj.
3: Taky děkujem.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Naše dnešní speciální vysílání z Kraví hory, z dne Brna, míří pomalinku, ale jistě do finále. A jsem moc rád, že mým posledním hostem za mikrofonem Hit Rádia City Brno je Ondra Anton, který má na starosti celou historickou část dnu Brna tady na Kraví hoře, včetně organizace té velkolepé rekonstrukce bitvy obléhání Brna Švédy. Ondro, rád tě zase vidím, ahoj, pěkné odpoledne ti přeju.
2: Ahoj, krásné odpoledne. I divákům u rádí, i když by bylo daleko lepší, kdyby byli místo u rádí, a tak tady na Kraví hoře.
1: Já jsem skálu pevně přesvědčený o tom, že na 16. hodinu a 45. minutu, na kterou plánujete tu rekonstrukci bitvy, samozřejmě všichni dorazí. Teď jsou ještě ve stínu a u přijímačů, ale na 4/5 tady všichni 100% budou. Vraťme se k tomu, co právě proběhlo tady na Kraví hoře, na velkém pódiu. Co jsme viděli? Kolik historických skupin si vlastně přivedl a přivítal?
2: No, viděli jsme tady vlastně ty vojáky, kteří budou tvořit takové to krásné barevné pozadí celé té akce, kteří se zúčastní té bitvy. Je to nějakých 20-25 skupin historického šermu klubu vojenské historie. Od nás máme tady hosty z Maďarska, krásné, takže jako vojáků bude přes 200. Aha. Bude tady nějakých 9 kanónů, 8 koní a samozřejmě kulisy a doufám, že spousta diváků k tomu.
1: Já jsem se s jedním z tvých kolegů ze společnosti 1645 potkal ještě před začátkem našeho speciálního vysílání a díval jsem se na ty kulisy, které vlastně jsou takovým Spielbergem.
2: No, dneska jsou Spielbergem.
1: Dneska jsou Spielbergem.
2: Protože dnes právě tu bitvu věnujeme takové opomíjené postavě, což byl velitel pevnosti Spielberg při tom obléhání, Scott, Jacob, Georg Ogilvy, a v podstatě byl to profesionální voják, který odvedl skvělou práci, ale většinou se pozornost soustředí na Radivita Sůž jako na velitele, na duchovního vůdce Brňanů Pátera Středu, a ten Ogilvy je vždycky upozaděný, tak jsme se rozhodli, že letos mu to věnujeme.
1: Aha.
2: Takže ty kulisy letos nebudou ani tak Brnem, budou spíš tím Spielbergem.
1: Mm-hmm. Jak dlouho se stavěly tyto kulisy? Protože je to skutečně jako velkolepá stavba. Vlastně ani nevím z čeho, i to mě zajímá.
2: je to všechno samozřejmě překlížka, jako barvená, protože bohužel nemáme čas na to, abychom postavili kamenné kulisy.
1: Jasně.
2: Stavíme z překlížky, no a samozřejmě máme nachystané segmenty, které jsme jako dělali v minulosti, letos jsme ještě rozšířili. No a včera od rána od 8 do večera do 7 jsme budovali a vybudovali.
1: Takže za necelých 12 hodin jsme postavili druhý Spielberg tady na Kraví hoře.
2: Samozřejmě.
1: Každopádně, jak se zatím ty a všech těch tvých 200 kolegů, ale včetně také zvěře, včetně koní, včetně psů, kteří tady jsou, jak se perete s tím všudy přítomným horkem?
2: Samozřejmě člověk musí pít, ale podstatné je to, že my jsme zjistili, že historické kostýmy, pokud jsou udělány dobře, z dobrých materiálů, správným způsobem, tak i když máte na sobě spoustu vrstev, tak ten kostým prostě funguje. Takže aha, v zimě v něm není zima a v létě člověk celkem slušně snáší to horko. Jo, já mám na sobě v tuto chvíli v podstatě nějakých 5 vrstev, včetně teda vlněného dlouhého kabátu a podobně, a jako úplně nepříjemně mi není.
1: Aha. No, je pravda.
2: Neříkám, že bych to musel mít každý den v těch 40, ale dá se to zvládnout.
1: Je pravda, že já jsem 28. června při teplotách 42 stupňů Celsia říkal ano svojí milované ženě v černém obleku svatebním, takže ti rozumím. A vlastně to taky šlo přežít. Říkal jsem si, jak to bude hrozné, ale vlastně to zas tak hrozné nebylo.
2: Jako samozřejmě trochu náročnější, o koně se kluci musí starat trochu jako víc, protože ale máme samozřejmě umístěné ve stínu, na tu produkci jdou jako na to slunce jenom na relativně krátkou dobu, takže mělo by všechno
1: proběhnout. Mají co žrát, mají co pít, o koně je samozřejmě postaráno, to musíme hned teď deklarovat.
2: A vojáci mají taky co žrát a co pít, takže oni dobře postaráno.
1: A teďka je, prosím tě, Ondro, 2:45. Pojď mi říct, jak to vlastně bude dál následovat. Co nás čeká do té 4:45 a po 4:45? Pojďme
2: to znamená
1: zhrnout.
2: Teď v nejbližší době, kolem nějaké 3 hodiny, začne jeden z takových jako highlightů, bych řekl, toho dneška, to znamená jezdecká show. Naši kamarádi ze společnosti Tvrz, jezdci, kteří se specializují na různá historická období a účastní se natáčení s různými štáby v celém světě a podobně, tak nám tady předvedou takový jako taková, řekně, jezdecká vojenská umění v komponovaném pořadu, takovém pěkném, skoro hodinovém. A na jeho závěru zase je taková perlička speciální naše, kterou jsme si vymysleli. V Brně samozřejmě máme jízdní policii, máme oddělení hypologie v Medlánkách a my jsme zjistili, že vlastně ti policejní jezdci prochází úplně stejným výcvikem jako jezdec za 30-leté války. V podstatě místo šavlí používají dlouhé tomfy, ale v podstatě musí ten kůň schopen být projet plamenou hradbou, rozrazit hrudí prostě nějakou bariéru a tak dále, nebát se lidí, davu, který prostě skanduje a tak dále. A vlastně to je to stejné, co dělali ti jezdci staří, takže my využíváme jako spolupráce s těmi policejními jezdci, že nám předvedou jejich výcvik a vlastně diváci pochopí, že vlastně tady máme takový krásný relikt z minulosti, na kterém už není co vylepšit.
1: Jasně.
2: A jako pikantní je, že právě v té, u těch policejních jezdců se na výcviku těch koní podílí šéf té historické společnosti Tvrz Petr Světlík, takže je to jako krásně provázané a musím říct, že teda policejní jezdci brněnští pravidelně každý rok bývají mistrovství Evropy policejních jezdců. No a Brňáci vítězí ročník za ročníkem.
1: Takže... Nechtěl jsem ti do toho vstupovat, ale je to pravda, že skutečně členové oddělení hypologie policie České republiky tady v Brně jsou asi největšími frajery. A frajerkami, protože tam frajerkami, jsou samozřejmě i dámy.
2: Já zrovna pokud se nepletu, tak myslím, že tady dnes budeme mít na koních dvě frajerky v policejních uniformách.
1: A tak je ode mě moc pozdravuj. A po 16.45 samotná bitva samozřejmě a večer koncert.
2: Dva koncerty po té bitvě bude opravdu taková jako středověká hudba skupiny Ario Queen a malý předěl historickou módní přehlídkou a večer bude patřit takovému jako historizujícímu roku skupina Quanti Minoris, která zrovna slaví nějaké výročí své existence, takže ho oslaví tady s námi na Špilberku a to bude pokračovat skoro do 10. hodiny. A s policejní hodinou to tady balíme a jsme šťastní, že máme další ročník za sebou.
1: A Ondro, moc krát ti děkuju nejenom za veškerou přípravu a organizaci Dnu Brna tady na Kraví hoře a nejenom tady, ale také za rozhovor ve speciální vysílání Hit Rádia City Brno. Měj se moc pěkně, ahoj.
2: Já taky děkuju a hlavně děkuju divákům, kteří prostě váží cestu na tu vyprahlou Kraví horu a podpoří nás.
1: A já ještě předávám slovo Renatce Růžové, kterou na dálku moc zdravím a zároveň zveme úplně všechny posluchače Hit Rádia City Brno sem na Kraví horu, kde se skutečně na rozdíl od jiných míst dnes odpoledne koná ten největší svátek jihomoravské metropole, Dny Brna. Tak za námi doražte do Kraví hory. A mimochodem, ještě jednu věc musím připomenout a děkuji moc krát kolegyni Jice, že mi to připomněla. Já se vlastně přihlásím dneska ještě jednou, protože mobilní studio v tuto chvíli balíme a přijíždíme do Znojma, nebo lépe řečeno ke Znojmu, na další seriál festivalů na Vinicích, tedy na hudbu na Vinicích, odkud se přihlásíme v 17 hodin.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
3: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vinohraní, vinohraní.
9: Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45 let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show, Jásu já. Info na www.vinohraní.eu.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Ty pozor snad jen mezi ulicemi Botanickou a Sokolskou, tam probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřena do konce prázdnin, tedy do 31. D1 176. kilometr směrem na Prahu, dejte pozor na porouchané auto. A na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech, to taky stále platí. Přeju vám šťastnou cestu, no a případné vaše dopravní informace posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo, které je 720 890 848. Díky za to.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší evropský volejbal míří do Brna. Zažijte mistrovství Evropy žen a vychutnejte si vrcholový sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace. Buďte u toho a vytvořte hráčkám vítěznou atmosféru. Přijďte od 21. srpna do 2. září na brněnské výstaviště a vyberte si z 21 zápasů. Vstupenky v síti Ticketportal a program na eurovol.ei2026.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Je 15 hodin, Hanka Poskočilová a krátké zprávy. Zatmění slunce má pro některé lidi hodně nepříjemnou dohru. Kdo koukal bez ochranných brýlí, teď může řešit poškozenou sítnici anebo černou skvrnu před očima. A taky se tak děje. Oční lékaři mají kupu práce a varují, že zhruba u poloviny případů už se zrak nemusí úplně spravit. Barevný prášek do vody a jede se. Elektrolyty se staly novým hitem sociálních sítí. Odborníci ale připomínají, že bez velké sportovní zátěže nebo pocení si většinou vystačíme s obyčejnou vodou. S elektrolyty se to navíc nevyplatí přehánět. Příliš vysoké dávky můžou tělu spíš uškodit. Českým nemocnicím začíná kriticky docházet krev a ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Přes léto dárců ubývá, jenže kvůli úrazům a nehodám je krve potřeba naopak víc. Ministr Vojtěch proto posílá jasný vzkaz. Kdo může darovat, teď je ta správná chvíle. Jeden odběr může zachránit i několik životů. Fotbalisté Sparty i Plzně budou chtít napravit nepovedený vstup do ligy. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci ligy mistrů přivítá za 2 hodiny Teplice a v domácí soutěži se po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Pardubice hostí od 5 Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Tady se začíná v 8 večer.
0: Když se podíváme na oblohu, tak je vymetená naprosto bez mráčků, no a slunce tak to září v plné palbě. A bude zářit opravdu fest dnes kolem 34 stupňů ty nejvyšší teploty, zítra až kolem 36. Tak s tím počítejte a nezapomínejte na pitný režim.
2: Hit Radio City Brno.
0: No a my už otevíráme další hodinu a co takhle si dát odpolední kávu, když máme 3 minuty po 15. No a k tomu Michael Jackson a taky Janet Jackson.

Zdravím všechny řidiče na silnici, je tady nejrychlejší dopravní servis z Brna a okolí, tak naštěstí v Brně stále jezdíme bez nehod. Dejte

Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně, tak jak už vzpomínal Ondra Blaho, konkrétně Kraví horu. Její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním vody i ve večerních hodinách. No a aby správci zeleně udrželi dřeviny při životě, tak zvýšili nasazení techniky i lidí na maximum. Do ulic denně vyjíždí 7 cistern, které můžete potkat. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200% více vody. No a dopady současného počasí se na stromech projevují okamžitě, ale hlavně teď z estetických důvodů. Zásadní ovšem bude, jak se stromy dokážou

dokážou s teplým šokem vyrovnat v dalším období. Na extrémní podmínky v ulicích jsou nejhůře adaptovány především starší a větší výsadby, zatímco semenáče z lesa zvládají situaci o poznání líp. A jak zvládáte tyhle ty extrémní horkavy? Já doufám, že relativně v pohodě, snad někde u vody, u bazénu, no a všude tam, kde právě teď letí Gotye a Kimbra. Vás zdravím, Somebody That I Used To Know, moje oblíbená, snad i vaše. Hezké odpoledne přeju.

0: Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály. Výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.
13: O tomto víkendu vládnou městu Brnu první celoměstské hody v historii Brna. V centru se potká krojovaných různě z 23 částí města Brna. No a my jsme tam byli u toho už včera, konkrétně David Máčala, který zpovídal hlavní švadlenu brněnských krojů.
14: V Brně odstartovali historicky první celoměstské hody. Hit Radio City Brno u toho nechybí, jsme na náměstí Svobody. A co by to bylo za hody bez krojů? Proto je tady s náma Jana Chlupová, což je vlastně švadlena, která šije kroje. Tak co je při výrobě a šití krojů náročnější a kolik času to zabere?
15: No někdy je paradoxně nejnáročnější ta komunikace s těmi lidmi, než to šití samotné. Ale samozřejmě náročné je vždycky to zdobení, aby každý kroj měl na sobě něco specifického, jediného, aby to nebyla uniforma.
14: Pro jaké městské části jste ty kroje připravovala, šila?
15: Pro Bosonohy, Kníničky a Černovice.
14: Má vůbec třeba Brno nějaký speciální jako kroj historicky?
15: Tak samozřejmě není jednotný, protože bylo centrum Brna a ty části byly dříve samostatnými obce, které se k Brnu připojily, třeba Slatina, ty části, které jsou ekologicky na okraji a ty mají svoje krásné specifické kroje, podobně jako třeba Líšeň. Jo? Líšeň je nádherná městská část, která je dochovaná, mají spoustu původních krásných součástí.
14: Co vás na té práci baví?
15: Tak to, že vlastně ať je člověk jaký, tak mu to nakonec vždycky sluší. A je to práce s krásnými kvalitními materiály. Ceny jsou už tak kvalitní, jak my bychom si představovali, ale pořád je to lepší, než když jdete do obchodu s textilem.
14: Říkala jste, kolik času vám to zabere?
15: To je strašně jako specifické, protože třeba ten bosonožský kroj, my jsme k tomu našli nádherný materiál, kde je dochované to zdobení, ale tak strašně nás to překvapilo, že za mě třeba ty bosonohy je jeden z nejsložitějších krojů, co jsem kdy dělala, ale někdy to jde jako po másle, někdy se to začne tak nějak sypat po každý jiné.
14: Švadlena brněnských...
15: Dělám primárně Brněnsko.
14: Takže brněnských krojů Jana Chlupová byla naším hostem. Tohle jsou první celoměstské hody dně.
12: Hit Radio City Brno.

Česká kapela Hodiny a jsou hvězdí. A to mě vlastně inspirovalo k následujícímu zamyšlení, že to, co jsem nestihla snad za uplynulý rok, tak jsem zvládla za předchozích 14 dnů. Ano, teď mám na mysli koncerty českých interpretů. Tak jednak jsem byla v Brně na Hradech, konkrétně na Veveří, no a včera v Lahoferu na koncertě Davida Kolera. No a docela jsem tam vyslechla takový zajímavý rozhovor, který, když se dvě dámy bavily o tom, že vlastně jaký je rozdíl mezi tím, když člověk jede na nějaký velký festiák, kde těch interpretů je spoustu, a nebo když právě jde jenom na jediného zpěváka, zpěvačku, zkrátka na takový koncert, kde se mu ten zpěvák vlastně věnuje víc a může se úplně rozdat a vůbec nezáleží na tom, jestli dá dva přídavky, tři, čtyři, jak je na tom pódiu dlouho a jak si to vlastně udělá. Takže ano, má to něco do sebe, nicméně musím říct, že i Hrady byly fantastický, Leny byla naprosto skvělá, byla obrovsky milá, podařilo se mi s ní udělat i pro rádio rozhovor, no a musím říct, že Xindl X, toho jsem skoro nepoznala, protože neskutečně pohubl, no a překvapil mě i Tomáš Klus, který fantasticky komunikoval s publikem. Takže toliko moje zážitky z Hradu, no a včerejší Lahofer, to už jsem vzpomínala, prostě tam to bylo taky boží. Takže teď zase přehazujeme výhybku z české muziky na tu zahraniční a dáme si Shakiru a Zoo. Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into

0: Musím říct, že prázdniny mají ještě jednu obrovskou výhodu a to je cestování do práce městem Brnem. Já si to teď upřímně nemůžu vynachválit, jak to všechno fantasticky jezdí a jaký je provoz celé prázdniny, navzdory tomu, že se nám Brno poměrně hodně opravuje, tak si myslím, že to jezdí jako po másle. Tak kéž by to chtělo ještě vydržet, nicméně doufám, že to vydrží ještě alespoň těch následujících 14 dnů, protože jsem v práci každý den naprosto rychle. No ale chtěla bych na vás ještě touto cestou tak trošku apelovat, abyste byli obezřední na cestách, protože včera jsem málem přehlídla takovou maličkost, jakou je autobus. Myslela jsem si, že je to trolejbus, který bude stoprocentně zatáčet, a on ne, on to byl autobus, na který jsem úplně zapomněla, že tam a taky jezdí a jel rovně. Tak ano, jela jsem jenom malým autem, takže byl by to velký přetlak a jsem ráda, že jsem si to s ním nakonec nepřeměřila. Takže dávejte pozor na svých cestách, buďte opravdu opatrní, dívejte se, buďte pozorní, no a přeju vám samozřejmě šťastné návraty do vašich domovů a do vašich cílů tam, kam máte o prázdninách namířeno. No a já se taky dneska hrozně moc těším na všechny své ratolesti, které se mi po nějaké době vrátí. Jedno dítko z Orlických hor, druhé dítko z italského Livignano a třetí z polského Zakopaného. Takže dneska večer to u nás bude velký, zase se konečně uvidíme a těším se na ně. Tak snad to máte podobně, pokud vám děti odcestovaly a teď už se vám vrací, tak vám samozřejmě přeju šťastná setkání. No a posílám už za okamžik další muziku Eminem a Rihanna.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Světla?
4: Svítí!
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon.
4: Traubí.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tak přesně i tuhle tu zaspíval David Koller včera v zlínském Lahoferu na svém koncertu. Teď frčíme na silnice, tak pojďme se podívat, jak to tam vypadá. Dejte si pozor na dálnici D1 na 176. kilometru směrem na Prahu. Tam je porouchané osobní auto. A D1... 194. kilometr z Brna na Vyškov, tak tam se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. No a na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů a pak, když byste měli něco zásadního, co by měli vědět i ostatní řidiči, tak budeme rádi, když se podělíte o své dopravní info na naší nové WhatsAppové hlasové zprávě s telefonním číslem 720 890 848. Díky za to.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Někteří utíkali jen v pyžamu bez věcí a s obavami o svůj život. Požár u Omiše v Chorvatsku má tragickou bilanci. Jeden mrtvý, 30 zraněných a tisíce evakuovaných. Hasiči dostali včera požár pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. No a co ti, kteří mají kufry teprve zbalené a do Chorvatska se chystají? Je důvod začít panikařit. Co mají dělat?
9: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopná nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
8: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. V Hradci Králové už zítra bude třetí ročník Ironmana. Na startu hlavního triatlonového závodu bude 1750 závodníků a závodnic z 50 zemí světa. 70% jsou Češi. O startovní čísla byla rvačka.
10: My vlastně po otevření registrací na podzim 2025 jsme během měsíce v podstatě neměli dál co prodávat a ten zájem by byl daleko větší, pokud bychom měli kapacitu. Takže naším interním úkolem je letos si vyzkoušet tu kapacitu, kterou máme nastavenou, jestli bychom do Hradce do budoucna dostali těch závodníků ještě více, jestli bychom dokázali vymyslet především běžeckou trasu, která bude jednodušší, pojme více lidí, to je hlavním úkolem toho organizačního týmu, odbavit letošní rok bez problémů a dívat se do budoucna, jestli se nám podaří těch lidí dostat více, protože zájem to je obrovský.
8: Tolik hlavní organizátor Roman Činkovský. Vládě Andreje Babiše končí prázdniny a ministři se v pondělí vrací do práce. Čeká je boj se suchem, ale hlavně pořádná bitva o peníze a rozpočet na příští rok. Do toho se blíží volby a ve sněmovně se schyluje k přetahované s prezidentem Pavlem kvůli jeho vetu.
0: A my se ještě pojďme podívat na počasí, tak i zítra bude opravdu vedro, čekají nás stropy, teploměr bude sahat, respektive rtuť teploměru až k 37 stupňům Celsia. Dopoledne jasno, odpoledne bude polojasno a k večeru se může objevit i nějaká ta přeháňka. Tak s tím počítejte a užívejte léta samozřejmě s pitným režimem.
6: Hit Radio City Brno.
0: No a teď už další hodina našeho vysílání. Čeká vás třeba Adele, ale za okamžik taky Nickelback, Gotta Be Somebody. Celý beat.

0: Historicky první městské hody města Brna jsou v plném proudu právě o tomto víkendu. No a my jsme z Hitrádia City Brno nic nezmeškali a byli u toho. Už včera zpovídal kolega David Máčala hlavní stárky.
1: První celoměstské hody v historii města Brna, to je důvod, proč se Hitrádio City Brno vydalo přímo do centra. Na náměstí Svobody už to začalo žít, proto je u mikrofonu taky Zuzana Janovská a Jiří Murtinger, což jsou hlavní stárci těchto hodů. Tak jak stalo? Co musí člověk udělat, aby se stal stárkem? Stačí se usmívat, být dobrým člověkem?
2: A mít dobré nápady. K tomu být hlavním na brněnských hodech jsme se ptali, takže jsme byli navrhovatelé projektu Obnova tradic Brněnská, který byl podaný před 2 lety v rámci participativního rozpočtu a tento projekt měl obrovský úspěch a dospělo to až k téhle krásné akci.
1: Co je úkolem hlavních stárků? Co musí dělat?
3: Musí hlavně komunikovat s tou kasou a je takovým prostředníkem mezi magistrátem a tou kasou, takže jsme takový ten střed o tom rozhodování, jak to celý bude a tak.
1: Kde půjdete v tom průvodu? Budete na začátku nebo kde vás najdeme?
2: My jako hlavní pár budeme v čele průvodu.
1: Takže vy budete řídit vlastně i tempo?
3: Ano, ano.
1: Zeptám se, jste u folkloru už dlouho? Jaký máte vztah vůbec k folkloru?
2: Já jsem se narodila do hodové rodiny, takže jak to mám opravdu blízký vztah, pohybuju se v tom od malička.
3: Já nejsem od toho, nebo folklor začal v roce 2018 a pořád mě to drží až doteď.
1: Hlavní starty přímo z prvních celoměstských hodů tady v Brně.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio City Brno.

0: Máte to taky tak, že když naživo potkáte některou z hvězd četnických humoresek, tak vás trošku zaskočí, že vypadá přece jenom krapet jinak, než ji znáte ze seriálu. No aby ne, když četnické humoresky je slaví čtvrtstoletí. Čtvrtstoletí, kdy jsme je poprvé mohli sledovat na obrazovce. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. A vedle známých tváří tu velký prostor získali i zdejší herci a také místa na jižní a střední Moravě. Mohli jsme sledovat napínavé i úsměvné příběhy a zároveň jsme nahlédli do autentického prostředí četnické stanice a života jejich obyvatele. Děj se odehrává v meziválečném Československu až k období Mnichova. Seriál nabídl celkem 39 dílů ve třech řadách a získal neskutečnou popularitu. Tak nevím jak vy, ale já na něj moc ráda koukám vždycky, když ho reprízují a mám taky vždycky velkou radost, když v něm vidím některé ze svých bývalých kolegů. Já myslím, že četnické humoresky jsou nesmrtelné.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Skincare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
7: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
6: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
8: Vážení příznivci pěnivého moku a dobré

0: Dorazte 22. srpna do Újezdu u Brna a budete nadšení. Pivní festival v Újezdě u Brna. Už odpoledne to rozpálí Bob Schmidt a Accept Tribute Znojmo. K dispozici bude několik druhů pivovarů, jídlo, večer živá hudba a skvělá zábava. Takový jsme pro vás připravili pivní festival v Újezdě u Brna. Festuj.cz 22. srpna od 16 hodin na hřišti za Soklovnou v Újezdě u Brna a na Festuj.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Kdybyste se chtěli jít schladit a ještě se zároveň dozvědět něco nového, tak doporučuju třeba už zítra kasematy na Špilberku. Určitě nemusím prozrazovat a připomínat, že patří k nejpozoruhodnějším vojenským stavbám svého druhu ve střední Evropě vůbec. No a pozor, právě od 16. srpna se přízemí severního křídla otevírá v nové podobě. Po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v letech 2025 až 2026, tu vzniká zcela nová expozice Kasematy válečné, věnovaná osudům Špilberku na počátku druhé světové války a především spojeneckému bombardování Brna v letech 1944 až 45. Co tam všechno najdete? Třeba dobové fotografie, propagandistické plakáty, autentické předměty, taky historické nahrávky, promítání filmového týdeníku z roku 1944 a citlivě zvolené osvětlení vás vtáhne.

dosáhnout do atmosféry doby, kdy měly být tyto chodby přebudovány na protiletecký kryt pro místní posádku. Prostory si totiž dodnes zachovaly svou autentickou podobu z konce války. Jedinečnou raritou v rámci celého areálu. Panely provedou návštěvníky dvojazyčně, takže klidně můžete vzít i někoho anglicky mluvícího, tedy česky a anglicky. Takže rozhodně doporučuji vidět, no a jak říkám, od zítřka máte tuhletu skvělou příležitost, tak neváhejte. No a ve vysílání Hit Rádia City Brno už startuje Taylor Swift a song s názvem The Fate of Offer.

0: Léto je samozřejmě plné nejrůznějších festivalů. Pokud byste třeba chtěli na Hrady, tak Hrady ve Veří máme za sebou. Nicméně o tomto víkendu se Hrady přesunuly do krásného místa, které se jmenuje Moravice. Ano, tak tedy respektive Hradec nad Moravicí, abych byla úplně přesná. Tak tam najdete Hrady, ale možná nemusíte vůbec tak daleko. Možná můžete na MIG 21 a to spolu s námi, protože už za chvilku tam začne jednak naše živé vysílání, takže opět se spojíme s Ondřejem Vlahem. No a co víc, hraje tam dneska taky MIG 21. Takže mistra Macháčka můžete čekat i v našem vysílání. Já se na něj moc těším, doufám, že i vy. No a pokud si vyrazíte právě dneska do znojemského Lahoferu na MIG 21, tak věřím, že to tam bude neméně skvěle jako včera. Užijte si zábavu.
1: Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Final sale ve Freeportu právě začíná. Od pondělí 10. do 16. srpna sekáme outletové ceny na minimum. Značky jako Guess, Pinko, Karl Lagerfeld, Mustang, S. Oliver, Tefal a další v mega slevách. Mrkni na naše socky, na fotky a reelska a přijeď si pro svůj fit na hatě. Freeport Fashion Outlet v Hatích u Znojma.
2: Užijte si v Brně pestré chutě daleké Asie, které se proplétají celosvětovým trendem fusionu. Restaurace Sojší. Místo, kde vás obklopí fantastická gastronomie, usazená do elegantního prostředí. V Sojší si neobjednáváte jídlo, ale zážitek, který před vámi vytvoří naši šéfkuchaři v otevřené kuchyni. Sojší. Chcete ohromit známé? Překvapit rodinu? Vezměte je na víkendový brunch, obědové meníčko nebo nezapomenutelnou večeři do nové restaurace Sojši v Brně Líšní. Rezervujte si váš stůl na sojši.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno a jsme tady s nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Dejte si pozor, v Brně v Dobrovského ulici došlo k požáru dodávky. Na místě jsou hasiči a policie, projíždějte opatrně. V Brně mezi ulicemi Botanická a Sokolnická a Sokolská probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřena do konce srpna. D2 na 36. a 5. kilometru směrem z Brna na Bratislavu dejte pozor na porouchané osobní auto. A ještě na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů a pak, když byste nám chtěli naservírovat nějaké dopravní info i vy, tak posílejte svoje hlasovky na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchá.

0: Iba ho vkusně. E-shop betelesko.cz ti nově doručí pevní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betele-shop.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka betele-shop.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Úmorná vedra už mají u nás pomalu zbaleno. Ještě teď o víkendu teploty vystřelí až k 630 stupňům ve stínu. Potom ale dorazí studená fronta a v pondělí bude místo jen kolem 22. To už je slušný sešup. A tohle potěší odpůrce vedra. 35 stupňů už na teploměru mít do konce prázdnin asi nebudeme. Spotify udělá jasno v tom, kdo je člověk a kdo výtvor umělé inteligence. Od půlky září začne virtuální interprety označovat štítkem AI persona. A ještě jeden háček. Tyhle profily Spotify automaticky nebude cpát do doporučené hudby. Tohle už není frajeřina, ale šílený hazard se životem. Dvojce v maskách se vezla zvenku na jedoucím vlaku, stalo se to na Brněnsku. Seděli na jeho konci a drželi se jen za stěrač. Jediná chyba mohla skončit tragédií. Už to taky řeší policie. Podobné úlety mladistvých totiž bohužel končí i smrtí. No a tohle je další hazard. Tři rodiny vyrazily v rakouských Alpách na túru bez zkušeností a pořádného vybavení. Navíc z kočárky, ve kterých měli malé děti. Když 36 lidí uvízlo nad srázem, musela pro ně horská služba a dva vrtulníky. Účet za záchranu si ale zaplatí turisté sami a suma může přeskočit 600 tisíc korun.
4: A v rychlosti pojďme ještě na počasí. Zítra budeme opět potřebovat hodně vody, slunečníky, paraplíčka, no a teploty, ty budou šplhat opravdu vysoko. 34 až 37 stupňů nás čeká. Dopoledne jasno, později odpoledne polojasno a k večeru se můžou objevit i přehánky, které by nás mohly svlažit. Tak s tím počítejte.
1: Hit Radio City Brno.
4: No a teď vstupujeme do další hodiny, tentokrát živé vysílání ze znojmského Lahoferu a za okamžik už Ondřej Blaho, užijte si to.
1: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Radio City Brno.
5: Dámy a pánové, milí přátelé a posluchači Hit Radio City Brno, kapela MIG 21 tohle zažívá během festivalových měsíců běžně. Hit Radio to má po dlouhé době takzvaný dvoják. My jsme se totiž z Kraví hory a ze dne Brna přesunuli na jeden z nejoblíbenějších festivalů, tedy na hudbu na Vinicích. A právě dneska tady ve vinařství Lahofer hraje kapela MIG 21. A vlastně s kým jiným se hnedka na začátku popovídat, než s Romanem Korbutem, se kterým si ale my familiárně a od fochu říkáme Korábe, Korábe Zdarec.
6: Zdravím, ahoj Ondřeji.
5: Než právě s tebou, který má kapelu MIG 21 během této festivalové sezóny na starosti. Jaký to je starat se o takovou kapelu, jako je MIG 21?
6: No, přemýšlel jsem, co jako řeknu, ale vlastně to je dost náročný.
5: Aha.
6: Protože to spojuje jako víc věcí dohromady. Jedna část je koncert a tak dále a druhá část je potom afterparty a podobné věci.
5: Co je těžší?
6: No, tak... já bych řekl, že je to vlastně krásný, a že vlastně prožívat to, ten koncert na takhle krásném místě ve Vinicích, s lidma, který se baví a který opravdu jako si to léto užívají a potom doznít s kapelou někde ve vinném sklípku, takže jako je to vlastně krásný.
5: Vnímáš, a určitě se na to zeptám i kluků z kapely, ten rozdíl mezi, a teď já se nechci úplně bavit o chlastu, ale přeci jenom ono se to nabízí, ten rozdíl mezi pivními akcemi a vinařskými akcemi?
6: Určitě si myslím, že to má trošku jinou atmosféru právě tím, že se popíjí víno. Ty lidi jsou klidnější, chtějí se bavit a není to tak divoký, jako když tam střídají různý druhy alkoholu, pivo a podobně. Opravdu to víno je takový přátelštější, bych řekl.
5: Jak víno blesnější, že ty akce jsou prostě takové, kdy se hned ze startu začne zpívat, hned ze startu se začne tancovat a nikdo chce, nechce mlátit.
6: Máš pravdu, Ondřej.
5: Je to tak. A jak to ale vnímáš ty, celou tu letošní sérii hudby na Vinicích, protože ty jsi s kapelou MIG 21 projel už několik zastávek,
6: ano.
5: Tohle není rozhodně první a zdaleka ne poslední, tak jaká je letošní forma kapely?
6: Já bych řekl, že úžasná. Tam funguje to propojení opravdu jako toho hereckého umění a vlastně toho hereckého přístupu trošku k té muzice a k těm koncertům s velmi kvalitním obsazením hudebním a ty koncerty jsou opravdu jako speciální. Hmm. Cítím to tak. A vlastně i to, že to v takhle hezkém prostoru a že to vlastně má, jak jsme se o tom teďkon bavili, takovej trošku jako specifický nádech, mm-hmm. tak jsou ty koncerty specifický, jsou takový jako, neřekl bych, rodí, jako přátelský, přesně.
5: Jo, a jak se to třeba projevuje? Projevuje se to třeba i tím, že kluci z kapely chtějí víc jít mezi lidi, a nechtějí se hnedka po koncertu zdechovat do šatny a věnovat se jenom sami sobě?
6: Tohle úplně si nemyslím, protože tam je jako nějaký čas třeba po koncertě, aby měli čas zregenerovat, jasně. aby nějakým způsobem jako se nadechli, to zůstává stejný. Aha. Tam jako většina lidí by se vlastně po koncertě hned hrnulo na to se fotit a nějakým způsobem se kamarádit.
5: Jasně.
6: Tam opravdu je potřeba nějakým způsobem se vydechnout. Ale vlastně jako je pravda, že je vidět, že si ta kapela ten koncert užívá. Mm-hmm. Že opravdu jako ta nálada je taková, že se přenese na tu kapelu.
5: Ty jako rodilý Žižkovák,
6: ano.
5: který jezdí na Jižní Moravu nejenom s kapelou MiG 21. Patříš mezi ty, kteří už pomalinku, ale jistě přemýšlí nad tím, že si tady u nás pořídí nějaký byteček nebo chalupu?
6: Přemýšlím.
5: Já jsem si to myslel.
6: Jsem tady často a vlastně jsem vínu nikdy moc neholdoval. Mm-hmm.
5: Dokud si neochutnal to kvalitního moravské.
6: Přesně, takový ty propražáky, jak se říká.
5: Takže... Ne, tak to už se snad nedělá. Já jako zástupce mladé vinařské generace říkám, že my už děláme jenom jedno víno, to dobré a to je pro všechny.
6: Super. Tak to se ke mně už dostalo.
5: Jsem si
6: našel jako chuť k tomu, takže opravdu mě to baví.
5: Přátelé, naším prvním hostem našeho speciálního vysílání Hitradia City Brno odsud z hudby na vinících z vinařství Lahofer byl Roman Korbut, kterému nikdo neřekne jinak než Koráb. Korábe, moc krát ti děkuju, ať se vám dneska všechno vydaří a ostatně ten koncert dopadne tak jako vždycky na Jižní Moravě dokonale.
6: Já moc děkuju, bylo to fajn, Ondřej, hezký den.
1: Brno živě na Hitradiu City Brno.

수놓아진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Světla?
1: Svítí.
0: Stěrače?
1: Stírají, to snad vidíš, ne?
0: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
1: A proč si ho nevyměníš?
0: Protože nevím kde.
1: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservice. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
0: Klaxon!
1: Traubí!
2: Potřebuješ řízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Vinohraní, vinohraní.
4: Ano, je tady vinohraní ve Velkých Pavlovicích. V sobotu 29. srpna zahrají Panoptiko, Desmod, Argema, Turbo, Show 45. Let a další. Festival nabitý skvělou muzikou a dobrým vínem. A o den dříve Švanci Show Jásuja. Info na www.vinohraní.eu.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
9: Jak už jsem chvíli po 17. hodině řekl, naše dnešní druhé speciální vysílání Hit Rádia City Brno je z Vinasty Lahoper. A z dalšího dílu Hudby na Vinicích, kde dneska, tedy samozřejmě na Lahoperu, vystoupí kapela MIG 21. A tentokrát to nebude o kapele, ale bude to o samotném vinaství, protože se mnou je tady v tuto chvíli Lenka Černá. Lenko, dobré odpoledne.
10: Krásný dobrý den.
9: Vy máte na starosti ve Vinasty Lahoper marketing a eventy a produkci a všechny tady tyhle slavnostní věci.
10: Ano, přesně tak.
9: Mezi které samozřejmě patří koncert Hudby na Vinicích. Ale začněme vinařstvím. Kdybych sem dorazil a chtěl si koupit fakt dobré víno, a vím, že máte všechno dobré, co byste mi doporučil? Co bych si, po jaké lahvi bych měl sáhnout jako první?
10: Určitě bych doporučila Velkinské zelené VOC Znojmo.
9: Mm-hmm.
10: Určitě tohle patří mezi naše nejlepší vína.
9: Mm-hmm.
10: A zároveň od roku 2024 máme vlastní bublinky, takže Lahofer Charmat extra dry šumivé víno.
9: Mm-hmm. A moc mě zajímá, jak moc vinařství, a to nejenom Lahoferu, ale obecně, může nejenom prodej vína, ale vůbec v jakési propagaci toho vinařství a vůbec toho vinařského sektoru pomoct takový koncert, jako je třeba v rámci Hudby na Vinici.
10: Určitě je super, že sem ty lidi jdou nejenom za tím koncertem pobavit se, ale objeví právě ta vína a rádi se sem vrací a objevují naše nové řady a nakupují čím dál víc.
9: Mm-hmm. Hudba na Vinicích sem na Lahofer vyráží vlastně takřka každý prázdninový týden.
10: Ano, ano.
9: I dvakrát za víkend máte akce, že jo?
10: Pátek, sobota se u nás konají koncerty.
9: Mm-hmm. Ale co plánujete dál? Protože blíží se vinobraní a s tím samozřejmě spojená spousta dalších kulturních akcí, tak na co jiného byste sem do Lahofera vlastně pozvala mimo Hudbu na Vinici?
10: U nás vlastně se každý týden konají volné degustace, dále máme na našem degustačním altánu v Rajské Vinici takovou tematickou degustaci a jinak se tady konají různé eventy, adventní koncert, jakékoliv oslavy, team buildingy, takže je tady opravdu co vymýšlet.
9: Co se týče propagace samotného vinařství, jsem skálopevně přesvědčený o tom, že vám výrazně pomáhá také to, jak vaše vinařství vypadá. Protože vám ho navrhli moji kamarádi Krištofa Chyby,
10: ano,
9: pánové z architektonického studia z Brna. A taky vím, že se o tomto vinařství hodně mluví taky v časopisech a médiích, které jsou spíš cíleny na zahraničí.
10: Mm-hmm.
9: Tak jak často sem dorazí Němec, Rakuša, Slovák, Angličan, Francouz?
10: Velmi často a navštěvují nás čím dál víc i Tajvanu, Japonska a tak dále, mm-hmm. Takže ta architektura opravdu táhne.
9: Mm, ale je pravda, že i moravská vína táhnou.
10: Ano.
9: A sama, když jste zmínila ty asijské země, tak to je taky současné téma, docela dost velké. Tak proč si myslíte, že právě moravská vína Asiatům tak chutnají?
10: Je to úplně něco jiného. když to tak řeknu, tak jsou z toho vykulení a opravdu...

0: mají to rádi.
1: Aha. Takže to spojení architektury, to spojení s tím teroa, které tady na Slovensku samozřejmě je a každý vinohrad má specifické, to všechno za to může podle vás.
0: Ano, přesně tak.
1: Máte dream job?
0: Dá se říct, že ano.
1: V čem?
0: Krásné prostředí, skvělí lidi okolo, báječné akce, takže a ještě to víno samozřejmě.
1: Aha. Přátelé, zveme vás na hudbu na Vinicích, na kapelu MIG 21, která dneska ve vinařství Lahopér vystoupí přesně s úderem 20. hodiny.
0: Přesně
1: říkám
0: tak.
1: To správně?
0: Ano,
1: perfektní. Naším dalším hostem byla Lenka Černá z vinařství Lahopér. Moc krát vám děkuju, Lenko.
0: Taky děkuji.
1: Ať se vám ve vašem dream jobu daří nadal.
0: Díky, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.
1: Krásné odpoledne úplně všem, kteří ladí Hit Radio City Brno. Teď chvíli po půl šesté, my se vám opět hlásíme z vinařství Lahofer z další zastávky hudby na Vinicích a právě tady dneska v Dobšicích u Znojma hraje kapela MiG-21, kterou si přišla poslechnout se svojí dcerou, tak je paní Lenka. Paní Lenko, krásné odpoledne vám přeju.
2: Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak jak moc se těšíte na dnešní koncert MiG-21?
2: Moc se těším, mám MiG moc ráda a vůbec mám ráda tady tyto akce. Vlastně hudba na Vinicích, to jsou vlastně akce, které mám moc ráda, na kterých jezdím. Není to první akce, už jsem na takových akcích byla i na jiných interpretech a je to moc fajn, počasí je krásný, takže se moc těším.
1: A jste skalní faninka kapely MiG-21?
2: Neřekla bych skalní, ale je to vlastně skupina, kterou jsem poslouchala v době mého mládí. Manžel má rád, takže jsme párkrát byli na koncertech MIGu s manželem a s kamarádama, takže jsou oblíbení, ale mám třeba i jiné oblíbené interprety, jako třeba David Koller.
1: Jasně, ale dneska tedy vyhrála dcera.
2: Ano.
1: Před manželem.
2: Ano.
1: Takže taková dámská jízda, jo.
2: Přesně tak.
1: A kdyby třeba teď Jiří Macháček, frontman kapely MiG-21, přišel a měla jste mu možnost cokoliv říct, co byste mu řekla?
2: Co bych mu řekla? Řekla bych mu, že je šikovný, že hraje tak dlouhou dobu a že ho stále lidi poslouchají, že zajímá mnoho generací, kteří na jeho koncerty chodí, které na jeho koncerty chodí a že mu přeju, aby mu to ještě dlouho vydrželo.
1: To by bylo hezké. Třeba se vám to dneska poštěstí. Každopádně bílé, červené nebo růžové?
2: Bílé nebo růžové. Červené v zimě.
1: Červené v zimě. A jaké odrůdy máte ráda?
2: Já mám teda ráda italská vína, takže z toho červeného nejraději Primitivo.
1: Aha.
2: A jinak z bílého vína mám ráda rulanské šedé a mám ráda i perlivá vína, takže Prosecco.
1: Takže dneska to všechno tady budete mít k dispozici, i když myslím si, že na Primitivo to dneska asi nebude v tomhle velkým horku, ne? Navíc vám ho ani v Lahoferu nikdo nenalije.
2: Ne.
1: Určitě. Ale to všechno ostatní vám tady bude volně k dispozici. Tak si to, paní Lenko, moc užijte. Užijte si to dneska se svojí dcerou a příště prosím vezměte zase manžela, ať mu to není líto.
2: Děkuju.
1: Mějte se hezky.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Brno živě. Na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: A možná bych to trošku poupravil, že nás čeká grande finále, protože před malou chvílí usedl za mikrofon Hit Rádia City Brno frontman kapely MIG 21 Jirka Macháček, který si broukal ty poslední tóny písně Snadné Ježíš.
2: No ale už si broukám i ty tóny podkresové hudby, které uslyším, takže v podstatě vás zdravím skrz ní. Dobrý večer, podvečer.
1: Jirko, ahoj, jsem ahoj. Rád, že jsi přijal pozvání.
2: Ahoj všichni, kdo posloucháte v tomto parném dni rádio. A já jsem tady teďka vlastně strašně rád, že tu jsem, protože jsme na Vinicích, že jo? Takže děkuju za pozvání.
1: Hudba na Vinicích, je to, za mě osobně je to taková jistota kapely MIG 21. A ty jistoty jsou dvě. Každý podzim máte hned několik koncertů na Flédičce. V Brně. Mm-hmm. A v létě se nám představíte tady na hudbě na Vinicích. Mm-hmm. Tak co může za to, že jste pravidelnými účastníky tohoto seriálu, festivalu v tom nejkrásnějším prostředí pod sluncem?
2: Taky se pořád ptám, nevím, jako jak je to možné, že nás stále ještě zvou po těch všech průšvihách, který děláme všude na cestách. Řekl bych, že lidi se nás prostě pravděpodobně buď nemůžou nabažit, to je jedna za A, taková moje hypotetická, jakoby vlastně asi taková jako odpověď na tuhle otázku, anebo prostě už se nás bojí nepozvat. Prostě.
1: Já bych se vlastně nedíval ani jedné z těch možností, každopádně obě dvě dělají radost všem návštěvníkům hudby na Vinicích, protože tento koncert je opět vyprodaný, ostatně tak jako většina z koncertu kapely MIG 21.
2: Jestli je to všecko pravda, tak je to krásný.
1: Je to tak. Ať se na místě. Ať se třeba na místě.
2: Ale... No ale to je se sluší v tuhle chvíli poděkovat těm, co si koupili ty lístky.
1: Určitě, teď je ten prostor.
2: Takže díky.
1: Vinařství Lahofer dneska hostí další vydání hudby na Vinicích a ty máš tady Veltlínské zelené.
2: Ano.
1: A mě zajímá, proč Veltlínské zelené.
2: No, já ti to řeknu snadno, protože jsem přišel a říkám, nedáte mi prosím skleničku vína a nikdo se ani neptal a rovnou mi nalili Veltlínské zelené. Ale jestli se vzpomínáš na Johna Fitzgeralda Kennedyho, který vystoupil...
1: Dej mu pambu věčnou
2: slávu. Dej mu a odpočinutí. Tak ten prohlásil, ich bin ein Berliner a já říkám, ich bin ein Veltliner.
1: Ale ne Greener.
2: Nein, Greener, aber na, já.
1: Já bych ti chtěl samozřejmě ještě dodatečně za Hit Rádio City Brno popřát k tvému dnešnímu, tedy letošnímu životnímu jubileu.
2: Ano, děkuju. No,
1: to a je. Samozřejmě je ta otázka, kterou už ti v průběhu posledních týdnů položil hned několik novinářů, včetně těch bulvárních. Jak to děláš, že i v té, teď nechci říct to
2: číslo, 60. Ano, já tě povedu
1: to
2: k té otázce.
1: To pořád pojď. Tak ladí a pořád to tak funguje.
2: Ano,
1: pořád
2: ano.
1: Jsou z tebe hin.
2: Jak to dělám? No tak to se mě ještě nikdo neptal. To je, ne, to seš první. No. No, no. Ale já, moje odpověď je snadná. Já vlastně nevím, já mám pocit, že nic nedělám. Já prostě jenom žiju jako, a to bude asi ono.
1: A já jsem dostal povolení se tě ptat takřka na cokoliv. A já musím...
2: Kdo ti to dal, to povolení?
1: Tady paní Jitka, moje kolegyně.
2: Paní Jitko, to je možné takhle jako udělit, jo?
1: Ano, paní Jitka udělila. A já musím říct, že já tě samozřejmě mám rád už z dob samotářů. Ale když jsem si tě vůbec úplně zamiloval, tak to bylo, když jsem se seznámil se postavami Mamko Tatič a Jack Jack. Divadlo Sklep.
2: Ano, ano.
1: To je důležitá éra, nebo důležité tvé životní a profesní období. Mě hrozně zajímá, jako jestli pořád s tím Sklepem, nebo aspoň s těmi hlavními protagonisty, jste v kontaktu, vymýšlíte nějaké věci, nebo máte v plánu udělat nějaký, dneska mladí tomu říkají, reunion?
2: Popravdě řečeno, žádné plány nemáme, ale jako musím říct, že třeba jsem poslouchal vystoupení Davida Vávry, Milana Steindlera a Tomáše Hanáka na Českém rozhlasu, což je teda vaše, asi možná konkurenční to, ale to je jedno.
1: My spolupracujeme.
2: Dobře, no to je jedno, tak jo, prostě na jednom rozhlasu. A oni z Karlových Varů, to bylo improvizované studio a tam vystupovali na podporu snímku Věry Chytilové, Kopitem jsem, Kopitem tam. A to jsem se tak strašně bavil, jak, a říkal jsem si, no to je krásný, z jakého krásného divokého prostředí jsem já vlastně vzešel, protože ti lidé jsou ještě o 10 let starší než já vlastně, ti sklepáci takový. Aha. S tím velkým s. A byli strašně mladí a entuziastičtí a bylo to nádherný poslouchat ty bláboly jejich v tom rozhlase, no. Byl krásný. Takže, ale nic neplánujeme. Nic neplánujeme, protože to je tak, no. Prostě já mám kapelu, oni ještě mají sklep, no, ale tak to je, no.
1: Jasně.
2: I kdyby, ale třeba jako bylo nejhůř, tak se můžeme sejít, jako a něco vymyslet. To my a víme.
1: To pozvání
2: ne, tam stačí, no, určitě, tam stačí, kdyby David Vávra zavelel, zatroubil na trumpetu a já naběhnu na startovní čáru.
1: A je léto, je samozřejmě období festivalu, ale Češi také rádi vyráží na chalupy. A ty jsi taky chalupář?
2: Ne, já chalupařím minimálně, no tam jo, no, tam
1: to
2: mám chalupu,
1: chalupka,
2: no, to je pravda, no. Jak ale to je leden, únor, březen, to je v těchto měsících se tam starám o zahrádku, betonuju takhle takový okraje, tam dělám, aby to nepřetejkalo, když jdou deště a takže já chalupařím taky, jako no, ale na cizím.
1: Jasně. Mě zajímá, co tam tak nejlíp roste. Co tam pěstuješ?
2: Nejdy tam rostou banánovníky, že ty každý rok ti vyrostou někde jinde, než si čekal. Takže ty se tam tak jako měněj, ale výborný salát z banánových listů, z červených takových těch, no. Ne z listů, z květů, banánových květů, začala žena dělat, to bylo teda jako opravdu zlomový. Takže jako zahradničíme tam a užíváme jusus fructus.
1: A jak to děláš, když ti tam třeba prdne voda, nebo když se tam cokoliv...
2: Když tam prdne voda, to je úplně nejjednodušší. Jdu, vemu normálně tu rouru modrou, takhle ji tam narazím, přelepím to a...
1: A funguje to?
2: No, minule jsem si proseknul sám tu vodu tam, jakože, takže...
1: Jak se ti to podařilo?
2: No, normálně jsem dělal takový, oni mají taky ten rýč úzkej, že, kterým děláš do země a přerazil jsem si prostě přívod vody, no. No, co k tomu říct.
1: A blížíme se bohužel ke konci.
2: A to jsem ještě teda všechno nejlepší neřek, jako.
1: Tak počkej, tak to já ti ten prostor dám.
2: Ne,
1: jestli máš teď něco v ranečku, tak to vytáhni.
2: V ranečku nemám nic, jenom jsem myslel, že mě to nejlepší ještě třeba napadne a doufal jsem, že už to ukončíme.
1: Ale... Ne, já si myslím, že to určitě přijde, ale s úderem 8 hodiny večerní, kdy kapela MIG 21 v rámci hudby na Vinicích ve vinařství Lahofer odstartuje svůj dnešní koncert, který bude samozřejmě úžasný, ale...
2: Úplně se mi chci říct, přijďte, ale je vyprodáno.
1: Už nechoďte, nikdo, zůstaňte tam, kde jste a vy, kteří ty lístky máte, vy se na to teda nevykašlete, skutečně přijďte. Ale kdyby měl být zítra konec světa a měli bychom si společně namíchat poslední drink, z čeho by byl?
2: No tak kdyby měl být zítra, tak by byl pravděpodobně asi z vína, protože jsme na Vinicích a do Zejcka už by nemělo cenu se vydávat za nějakým jiným chlastem někam jinam. Že?
1: Kdyby jsme nebyli na hudbě na Vinicích a mohli bychom otevřít tu ledničku nebo cokoliv jiného, nemusí to být drink. Poslední nápoj či jídlo.
2: Jako čím by se člověk chtěl rozloučit s tímto světem, jo? Tyjo, to fakt nevím. Ale myslím si, že na tuhle odpověď je ještě čas, ne? Ještě máme před sebou něco. Já jsem, ty už cítíš, že bys nějak ten život uzavíral, nebo?
1: Ne, jako neprožil jsem úplně to, co ty, ale prožil jsem toho dost.
2: To ti teda garantuju, že ne.
1: Takže jako kdyby to mělo přijít zítra, tak řeknu, o tak jo. Já jsem spokojen.
2: Ne, pojďme ještě žít.
1: Pojďme žít.
2: No,
1: pojďme.
2: Slunce svítí, zem se točí. Víš, jak rychle se točí země třeba? Já věřím, že tohle třeba posluchači by mohlo zajímat.
1: Čeho?
2: No, okolo sebe sama. Hele, 465 metrů za sekundu se otočí vlastně pod náma. Kdyby jsi vyskočil teďka a dopadl za vteřinu, tak seš o 465 metrů jinde. Ale musel by si se zbavit gravitace, jo. To asi nedokážeš, viď?
1: No ale tak jako proč se o to dneska nepokusit, že?
2: Právě.
1: Na hudbě na Vinici.
2: No pojďme tímto to uzavřít a
1: zbavme
2: vlastně...
1: Zbavme se, přátelé, společně gravitace.
2: No zbavme se gravitace, přesně.
1: A pojďme lítat a užít si dnešní večer. Jirko, já ti moc krát děkuju za to,
2: já děkuju za pozvání, že jste vydrželi ty moje celoživotní postřehy, které jsem tady za sebe vysypal.
1: No počkej, ale vlastně, mě ještě napadlo, když jsme tady u té astronomie. Sledoval jsi zatmění slunka?
2: Jo, sledoval, ale nevyšlo mi to. Jeli jsme se ženou na skútru nahoru, prostě na cibulky. A já si říkal, pojď, vyvezu tě, to budeš vidět, máme ještě 10 minut, to bude kulminace, jako, tak jsem ji tam vyvez, no. Zjistil jsem, že je to těsně za obzorem, takže tam nebylo nic, jak jsme jeli zpátky domů, zase jsme si otevřeli lahev a pokračovali jsme.
1: Tak jo, Jirko, díky moc, a měj se hezky.
2: Díky, mějte se všichni krásně, ahoj.
1: Ahoj. To z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

A my se pozvolna dostáváme k 18. hodině a mě nezbývá, než se za nás za oba rozloučit. Loučí se Renata Růžová ze studia a taky se loučím za Ondřeje Blaha, který pro vás živě vysílal ze znojemského Lahoferu, protože tam už za chvilku, tedy přesně v 8 hodin večer, vystupuje kapela MIG 21 a my jsme tady měli před chvilku vzácného hosta Jirku Macháčka. Tak já doufám, že jste si ho užili, no a teď si užívejte krásný večer, ať už ve vinařství Lahofer, anebo třeba ve společnosti Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
3: Vážení občané a návštěvníci města Znojma, parkování je obrovský problém, který toto město sužuje už bezmála čtvrt století. Proto jsme pro vás připravili nový parkovací systém, který bude postupně měnit způsob parkování ve Znojmě na dlouhé roky dopředu. Přijďte proto, prosím, ve čtvrtek 27. srpna v 17 hodin do centra jízdárna v Louce. Dozvíte se, jak bude systém fungovat, co přinese rezidentům, co podnikatelům i návštěvníkům města. Těšíme se na vás. Zdraví vás Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je teď velký biznis, ve velkém jedou hlavně na sociálních sítích. Propagují je slavné osobnosti, vyskakují na nás reklamy s výhodnou koupí, jenže podle lékařů je to spíš hit a móda, protože elektrolyty potřebuje v takové formě jen málo kdo. Hodí se hlavně při pořádném sportování a pocení, jinak svou práci zvládne v klidu voda a běžná strava. A nepřehánět to. Některé drinky z elektrolyty mají tolik sodíku, že tělu místo pomoci můžou pěkně zavařit. Zatmění slunce má pro některé zvědavce dost nepříjemnou dohru. Pokoukání bez ochranných brýlí teď oční kliniky řeší poškozené sítnice i černé skvrny před očima. Podle lékaře se zhruba polovině postižených zrak už úplně nespraví. Zpěvák Robbie Williams přišel s dalším hodně osobním přiznáním. Vedle ADHD zjistil, že má tak trošku i autismus a prý mu najednou spousta věcí dává větší smysl. Žádné drama z toho ale nedělá, naopak i tohle zjištění Robbie přetavil v humor. Neděle nám ještě pořádně přitopí, teploty můžou šplhat až k 37 stupňům ve stínu a dusno nám dá zabrat. Zítra už ale taky dorazí déšť a místy bouřky a pořádný teplotní sešup. Maxima v pondělí spadnou někam na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
2: Zlepši si nálada.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 4 plus KK ve starém Plzenci za 8 milionů 705 700. Rodinný dům v Klášterci nad Ohří za 6 milionů 250 000. Les v Tupadlech na Mělnicku za 998 000. Chata v Tupadlech za 1 milion 700 000. A rodinný dům v Miroticích na Písecku za 4 miliony 300 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: systém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
2: Hit Radio.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz

0: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz. Hit Radio. Hit Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportál.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

marně hledám slova, marně hledám rým. Romeo, Cyrano i Casanova, všechny jsem zradil.

celou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
4: Zlepší si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Poka.cz.

0: Ten vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domů.
3: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Hit Radio.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
1: Italský design, který vám zrychlí tep. Sportovní duše, kterou musíte zažít. To je Alfa Romeo Giulia a Stelvio. Zažijte čistou italskou vášeň a splňte si sen o dokonalé jízdě. Nabídka platí do vyprodání zásob. Motortech, váš dodavatel emocí.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Ach, ta Itálie, kde je každý den malé dobrodružství. A teď, aby bylo ještě grande, je tu nový Fiat Grande Panda. Větší, odvážnější a stejně ikonická jako váš oblíbený ranní šálek espressa. Vezměte ji nahoře k moři nebo jen na to nejlepší gelato ve městě. Nový Fiat Grande Panda, protože život je příliš krátký na nudu a Fiat ví, jak žít.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají, to snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Na Špilberg se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
1: Kudy?
0: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Na Špilberk se vrací Tábor pod hradbami. Už 15. a 16. srpna vás čeká dobové vojenské ležení, ukázky vojáků i program pro celou rodinu.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou.